0: Tady je Rádio Hana. Hudební novinka Rádia Hana.
1: Právě teď.
0: Právě teď.

0: počasí.
1: Víme, jak bude v sobotu na Olomoucku i jinde v regionu. Dopoledne očekáváme jasno až polojasno, během dne se nám to na některých místech může trochu zamračit. S postupujícím dnem mohou taky lokálně přijít přehánky nebo dokonce i bouřky se silnými přívalovými srážkami, hlavně v Jeseníkách. Pokud budeme chtít o víkendu vyrazit na výlet do přírody, nastříkáme se raději repelentem. Aktivita klíšťat je podle odborníků na vysoké až mimořádné úrovni.
0: Nejlepší hudební výběr. Byly 3 hodiny.

Rádio Hana. Nejlepší hudební výběr.

0: Rádio Haná uvádí Hanáckou chvilku poezie. Naši rodáci furtovníci v hanáčtině veršují každý víkend pro vaši lepší náladu.
1: Jdeme k Lipince hledat vlčí jamo. Zachovala si jako jediná z těch, který zřizovala Lichtenštejnská lesní správa v 18. až 19. století, kdež vlci páchale velký škode na lesní echovné zvěře. Princip takové hdír byl stejné, jak pravěky pasti na mamute. Poslední dochovaná džuzňa je 270 centáků hluboká a 140 centáků široká. Částečně štětovaná kamením, zbytek je vetesané do skale. Díra se zadělala chvojím z návnadu a milé pochtivavé vlk se jednoducho do ní propadl. Mimochodem, poslední vlci jsou v okolí doloženi na začátku 20. století, ovšem nový zvěsti zmiňují, že nejenom jeseníke se znova stávají vlčí domovinou. K vlčí díře můžete vyrazit třeba z Lipínke po Modré a pod Bradlem si dát bokem. Je to tak dva kiláske.
0: Hanácká chvilka poezie. Každý víkend v tomto čase jedině na Rádiu Haná.
2: Rádio Haná.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Začíná další reklamní rozhovor. Tentokrát se budeme věnovat společnosti, která je už desítky let spojená s Olomoucí, s Moravou, také s českým farmaceutickým průmyslem. Možná jste v posledních dnech zaznamenali zprávu, o které se v hanácké metropoli a v okolí hodně mluví. Po 30 letech mění známá společnost Pharmac svůj název. Proč k tomu dochází? Na telefonu vítáme PR manažerku Pharmacu Bronislavu Paučkovou. Dobrý den.
2: Zdravím vás, dobrý den.
1: Pharmac, značka, kterou známe desítky let. Proč ta změna?
2: Tak nový název Čeká nás od globální konkurence okamžitě odliší. Přiznám se, že málo kdo ví, že se jménem Pharmac existuje na světě více než tisíce firem.
1: Nově tedy budete místo Pharmacu vystupovat pod názvem CzechGen. Co přesně tento název znamená? Jakou myšlenku má vyjadřovat?
2: Ten název v sobě spojuje hned několik pro nás zásadních významů. V první řadě přímo odkazuje na český původ a reprezentaci špičkové kvality české práce, obrazně řečeno onoho českého genu ve světě. No a druhým rozměrem je pro nás kontinuita a rodinná tradice, protože v našem podniku dlouhodobě působí už několik generací.
1: Olomoucký Pharmac se mění na CzechGen. Jak se naší firmě z hanácké metropole daří prosazovat na světových trzích v konkurenci?
2: Tak my jako výrobci látek pro vznik generických léků se nesnažíme konkurovat asijským nebo jiným producentům v masové levné velkovýrobě, ale naší hlavní devizou je špičková čistota látek, vysoká flexibilita a především nekompromisní kvalita odvedené práce. Stavíme na vysoké úrovni tuzemské vzdělanosti, na profesionalitě našich zaměstnanců a díky tomu v podstatě procházíme náročnými mezinárodními audity a kontrolami.
1: A závěrečná otázka, současně vzniká také CzechGen Group. Co tato změna může znamenat pro Olomouc a pro okolí?
2: Vlastníme také kosmetickou společnost Medic Progress, která se zaměřuje na doplňky stravy, veterinární produkty a certifikovanou kosmetiku. Nově ale jako skupina chystáme taky vlastní developerské projekty přímo zde v Olomouci. Chceme zahájit výstavbu 110 bytů už letos na podzim. Také provozujeme pro radost a zpestření úspěšně gastroprovoz, včetně kavárny Art Café.
1: Pharmac se od tohoto týdne mění na CzechGen. Důvody i budoucí plány nám nastínila PR manažerka Pharmacu Bronislava Paučková. Děkujeme.
2: Děkuji za pozvání.
1: Víme, co se děje v našem kraji. Reklamní rozhovor končí a my vysíláme dál.
0: Každý den to nejlepší z Rádia Haná. Víte, že vynálezce slavných modelů kytar Telecaster a Stratocaster Leo Fender vůbec neuměl hrát na kytaru? O hudbě víme téměř vše. Rádio Haná. Váš nejlepší hudební výběr.

kdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav a v něm si ty.

0: hvězdy ví.
1: Rádio Hana.
0: Horoskopy pro dnešní den.
2: Berani, zkuste skrotit svou horkou hlavu. Býci, vypněte mobil a skočte si do bazénu. Blíženci, můžete poklábosit venku na sluníčku, ale nezapomínejte na pitný režim. Radci, nedělní slunovrat ve vás probudí touhu po romantice. Lvi, až půjdete na párty, tak si vemte stylové sluneční brýle. Pany, vy zase zalezte do stínu s vychlazeným drinkem. Váhy, letní mapy vám jako vždy ukážou tu správnou cestu. Štíři, o tomto víkendu si můžete dovolit docela luxusní zážitky. Střelci, vedro zažehne vaši pověstnou vášeň. Kozorozi, nové zážitky hledejte spíš někde v chládku. Vodnáři, udělejte si piknik a nechte se unášet letní pohodou. A co mi ryby? Nás prý láká noční koupání pod hvězdami. Tak to zní jako plán.
0: Hvězdy ví.
1: Rádio Hana.
0: Vaše horoskopy každý den v tomto čase.
1: Posloucháte Rádio Hana.
3: Měl bych

0: amfiteátru na koncert. Od 17 hodin tu vystoupí Tomáš Kočko a Fleret. Spojení dvou legend moravské hudební scény slibuje jedinečný hudební zážitek. Nenechte si ujít tuto událost v Náměšti na Hané 21. června v amfiteátru.
1: Kulturní a kreativní centrum v Zámeckém parku v Tovačově zve milovníky italských hudebních inspirací tento čtvrtek na koncert instrumentálního souboru Musica Figuralis Trio. Milovníci hudby, máte se na co těšit. Uslyšíte stylovou interpretaci. Už tento čtvrtek v Tovačově od 19 hodin.
2: Nejlepší hudební výběr. Radio Hana.

0: počasí.
1: Víme, jak bude v sobotu na Olomoucku i jinde v regionu. Dopoledne očekáváme jasno až polojasno, během dne se nám to na některých místech může trochu zamračit. S postupujícím dnem mohou taky lokálně přijít přehánky nebo dokonce i bouřky se silnými přívalovými srážkami, hlavně v Jeseníkách. Pokud budeme chtít o víkendu vyrazit na výlet do přírody, nastříkáme se raději repelentem. Aktivita klíšťat je podle odborníků na vysoké až mimořádné úrovni.
0: Rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: Dělat pro své okolí víc, než ukládá zákon. To je podstata společenské odpovědnosti. Olomoucký kraj zahajuje již šestý ročník prestižní ceny hejtmana za společenskou odpovědnost. Jste aktivní podnik, firma, živnostník, obec nebo nezisková organizace? Pak hledáme právě vás. Staňte se inspirací pro ostatní v CSR oblasti. Veškeré informace a přihlášku najdete na webu cenykraje.cz. Ukažte, že odpovědné chování v našem kraji pomáhá tvořit lepší budoucnost. Těšíme se na vaši účast v roce 2026. www.cenykraje.cz.
1: Rádio Hana.
2: Tady to žije.

0: Rádio Haná uvádí Hanácký čundrování. V našem nářečí vám představujeme zajímavá místa našeho kraje.
1: Dneska si to naměříme do Kojetina. Biocentrum na kraji města Belek, kde se Mokřade a Podmáčiny Loka. V místě, kde se říká Pod Oboro, je včel na 10 hektarech soustava desítek průtočných a neprůtočných tuní, vodních příkopů a manipulačních ploch. Pomíneme samotný zpřístupnění této lokalité, je to místo, kde se spojilo příjemný s ožitečným. Biocentrum zadržuje voda v krajině, poskytuje životní prostor chráněným živočichům a rostlenkám, může sloužit i jako poldr přepovodních. Částí biocentra vedena očná stezka. 2,5 kilásko rozhodně není pochod Praha Prčece. Dá si toť aj kočárkovat, je to na pohodo. Co se cestou po naočné stezce biocentrem Kojetín dozvíte, prozrazovat nebudem. Zajeďte si tam sami.
0: Cestování našich rodáků po našem kraji. Hanácký čundrování. To jsou furtovníci každý víkend v tomto čase jedině na Rádiu Haná.
2: V sobotu se na zámku v Tovačově uskuteční oblíbené večerní prohlídky s divadlem. Ponoříme se do napínavého příběhu o tajné operaci, odvaze a morálních dilematech. Tak si nezapomeňte zarezervovat své místo na večerních prohlídkách. A uvidíme se už tuto sobotu na zámku v Tovačově.
3: Už 150 let sklízíme úspěch a sázíme budoucnost. Slavte s námi i vy. Už tuto sobotu vás zveme na rodinný den do areálu Střední zemědělské a zahradnické školy v Olomouci. Čeká vás divadlo Tramtárie, kapela Ztracené ráj, floristická show a mnoho dalšího. Stavte se v sobotu za námi.
4: Obec Velké Losiny zve od pátku až do neděle na velkolosinské svatojánské slavnosti. A bavit se budou úplně všichni. V pátek zahraje Adam Mišík, Tubla Tanka a v sobotu Kristián Šebek. Připraven je jarmark, spousta hudby a zábavy. A to je začátek.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Začíná další reklamní rozhovor. Tentokrát se budeme věnovat společnosti, která je už desítky let spojená s Olomoucí, s Moravou, také s českým farmaceutickým průmyslem. Možná jste v posledních dnech zaznamenali zprávu, o které se v hanácké metropoli a v okolí hodně mluví. Po 30 letech mění známá společnost Pharmac svůj název. Proč k tomu dochází? Na telefonu vítáme PR manažerku Pharmacu Bronislavu Paučkovou. Dobrý den.
2: Zdravím vás, dobrý den.
1: Pharmac, značka, kterou známe desítky let. Proč ta změna?
2: Tak nový název Czech nás od globální konkurence okamžitě odliší. Přiznám se, že málo kdo ví, že se jménem Pharmac existuje na světě více než tisíce firem.
1: Nově tedy budete místo Pharmacu vystupovat pod názvem Czech Gen. Co přesně tento název znamená? Jakou myšlenku má vyjadřovat?
2: Ten název v sobě spojuje hned několik pro nás zásadních významů. V první řadě přímo odkazuje na český původ a reprezentaci špičkové kvality české práce, obrazně řečeno onoho českého genu ve světě. No a druhým rozměrem je pro nás kontinuita a rodinná tradice, protože v našem podniku dlouhodobě působí už několik generací.
1: Olomoucký Pharmac se mění na Czech Gen. Jak se naší firmě z hanácké metropole daří prosazovat na světových trzích v konkurenci?
2: Tak my jako výrobci látek pro vznik generických léků se nesnažíme konkurovat asijským nebo jiným producentům v masové levné velkovýrobě, ale naší hlavní devizou je špičková čistota látek, vysoká flexibilita a především nekompromisní kvalita odvedené práce. Stavíme na vysoké úrovni tuzemské vzdělanosti, na profesionalitě našich zaměstnanců a díky tomu v podstatě procházíme náročnými mezinárodními audity a kontrolami.
1: A závěrečná otázka, současně vzniká také Czech Gen Group. Co tato změna může znamenat pro Olomouc a pro okolí?
2: Vlastníme také kosmetickou společnost Medic Progress, která se zaměřuje na doplňky stravy, veterinární produkty a certifikovanou kosmetiku. Nově ale jako skupina chystáme taky vlastní developerské projekty přímo zde v Olomouci. Chceme zahájit výstavbu 110 bytů už letos na podzim. Také provozujeme pro radost a zpestření úspěšně gastroprovoz, včetně kavárny Art Café.
1: Pharmac se od tohoto týdne mění na Czech Gen. Důvody i budoucí plány nám nastínila PR manažerka Pharmacu Bronislava Paučková. Děkujeme.
2: Děkuji za pozvání.
1: Víme, co se děje v našem kraji. Reklamní rozhovor končí a my vysíláme dál.
0: Každý den to nejlepší z Rádia Haná.
3: Hledáte pro děti smysluplný program na léto? Příměstské tábory v pevnosti Poznání zvou malé chemiky, astronauty, zoology i badatele. Pokusy v laboratořích, šifry, soutěže i digitální planetárium. Spoustu času venku či v botanické zahradě. Přihlaste své děti ještě dnes na tábory pevnosti Poznání Olomouc.
4: HASPO 2026, 20. června od 10 hodin ve sportovním areálu Pochoř. Čeká vás bohatý program po celý den. Ukázky letecké techniky, bezpilotní prostředky armády České republiky, letecká akrobacie, vírníky, hasiči a mnoho dalšího. HASPO 2026, 20. června, Pochoř.

0: české muziky třeba divokej byl. Máme ranní zprávy, dřív než ostatní, hezké ránko, 6.57.
1: Bude 7 hodin.
2: Hezké ráno.
1: Zprávy Rádia Hana.
3: Vítejte u zpráv. Dobrá zpráva z Olomouce, kde o celý týden dříve skončily opravy Kapucínské a Purkrabské ulice. Dělníci v historickém centru pracovali od 7. dubna a původně měli stavbu předat až v pondělí 29. června. Hotovo je ale už teď, takže centrem města opět projedete bez jakéhokoliv omezení. Ve Šternberku se otevírá zrekonstruované městské koupaliště, do kterého radnice investovala 20,5 milionu korun. Návštěvníci se mohou těšit na úplně nové zázemí a lepší služby, které jim rozhodně zpříjemní letní sezónu. Rozsáhlé opravy areálu běžely od loňského září a stavbaři měli hotovo letos v květnu. Město Kroměříž o letních prázdninách pořádně zainvestuje do oprav svých základních a mateřských škol. Během 2 měsíců volna stavaři vylepší celkem 7 školních budov a 1 jídelnu, za což radnice zaplatí zhruba 50 milionů korun. Práce jsou záměrně naplánované takto na léto, aby se dělníci na chodbách nepotkávali se žáky a nenarušovali běžnou výuku. Sport. Mexičtí fotbalisté si sice na mistrovství světa už po 2 kolech zajistili postup z 1. místa, zápas s Českem ale rozhodně nevypustí. Trenér Javier Aguirre fanoušky ujistil, že jeho tým závěrečný duel základní skupiny nepodcení a půjde do něj naplno.
1: Rádio Hana.
4: S námi máte přehled
2: i o víkendu.
1: Počasí.
5: Víme, jak bude v sobotu na Olomoucku i jinde v regionu. Dopoledne očekáváme jasno až polojasno, během dne se nám to na některých místech může trochu zamračit. S postupujícím dnem mohou taky lokálně přijít přehánky nebo dokonce i bouřky se silnými přívalovými srážkami, hlavně v Jeseníkách. Pokud budeme chtít o víkendu vyrazit na výlet do přírody, nastříkáme se raději repelentem. Aktivita klíšťat je podle odborníků na vysoké až mimořádné úrovni.
1: Nejlepší hudební výběr.

0: Tohle je Chantal Greviacuk, tohle je Rádio Hná. Posloucháte nás v 7 hodin a 15 minut, čeká nás mimořádně horký den, buďte na to připraveni. Možná už noc byla taková dusná. Jak to vidí hvězdy, se dozvíme za chvilku. Máme taky divokýho byla nebo Samantha Fox. Skvělý letní playlist na Hané.
1: Hvězdy ví. Rádio Hana. Horoskopy pro dnešní den.
2: Berani, zkuste skrotit svou horkou hlavu. Býci, vypněte mobil a skočte si do bazénu. Blíženci, můžete poklábosit venku na sluníčku, ale nezapomínejte na pitný režim. Raci, nedělní slunovrat ve vás probudí touhu po romantice. Lvi, až půjdete na párty, tak si vemte stylové sluneční brýle. Pany, vy zase zaleste do stínu s vychlazeným drinkem. Váhy, letní mapy vám jako vždy ukážou tu správnou cestu. Štíři, o tomto víkendu si můžete dovolit docela luxusní zážitky. Střelci, vedro zažehne vaši pověstnou vášeň. Kozorozi, nové zážitky hledejte spíš někde v chládku. Vodnáři, udělejte si piknik a nechte se unášet letní pohodou. A co mi ryby? Nás prý láká noční koupání pod hvězdami. Tak to zní jako plán.
1: Hvězdy ví. Rádio Hana. Vaše horoskopy každý den v tomto čase.

0: Stanice i Rýmařov, tady skoro vám, tady žijeme s vámi. Máme nejlepší tipy, kam vyrazit, právě teď 7.30.
1: Informujeme a bavíme, to nahané umíme.
0: Tak ještě předtím, než vám prozradím, co dneska můžete dělat, vy to můžete taky prásknout nám. Na našem Facebooku klidně napište vaše tipy, rádi odvysíláme. No a my se podíváme, co se dneska dá dělat, kam dneska můžete vyrazit, pokud přemýšlíte, kam vzít třeba rodinku. Olomoucká zóna Svatém Kopečku už zítra má od 10 do 16 hodin velkolepý den rodin. Čeká vás divadlo, karneval, taneční hrátky, malování na obličej. Ale dneska můžete strávit v Lubočkách skvělý den na dětské olympiádě vědy a sportu, v Třepčíně na rodinném odpolední s dětskou diskotékou a s kluzou, nebo v Mladši na hřišti, kde se koná sportovní a zábavné odpoledne pro rodiče a děti. Všechny tyhle akce lákají na skvělý program a navíc mají vstup zdarma. K tomu batoh, ručník a velkou butylku vody. Dneska bude ve stínu 33 stupňů Celsia. Odpoledne a večer můžou přijít bouřky.
1: Informujeme a bavíme. To nahané umíme. www.radiohana.cz.
0: Zahrajeme fantastické MP nebo Xindla X.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června. Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Udělejte s námi Prostějov bezpečnějším místem pro všechny. Prostějov vyhlašuje výběrové řízení na strážníka městské policie. Máte spravedlnost v krvi, k tomu maturitu, řidičák, umíte to s počítačem a jste v kondici. Staňte se strážníkem městské policie Prostějov. Více na Prostějov.eu. Prostě bezpečně.
5: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
6: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
5: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
7: Městy s náměš nahané vás zve 21. června do amfiteátru na koncert. Od 17 hodin tu vystoupí Tomáš Kočko a Fleret. Spojení dvou legend moravské hudební scény slibuje jedinečný hudební zážitek. Nenechte si ujít tuto událost v náměšti nahané 21. června v amfiteátru.
8: Jedinečná rodinná akce plná zábavy v pátek 26. června v Olympii Olomouc.
9: Banana, papaj, papaj.
8: Omlouváme se, do vysílání se nám dostali mimoni. Říkají, že

0: Mimoně a Monstra. Setkání s Mimoně v pátek 26. června v Olympii Olomouc. Více na olympiaolomouc.cz.
1: Kulturní a kreativní centrum v Zámeckém parku v Tovačově zve milovníky italských hudebních inspirací tento čtvrtek na koncert instrumentálního souboru Musica Figuralis Trio. Milovníci hudby, máte se na co těšit. Uslyšíte stylovou interpretaci. Už tento čtvrtek v Tovačově od 19 hodin.
2: Vaše firma má svůj příběh. Proč ho nenechat slyšet všem? Podcastem u George Vision ho můžete vyprávět jednoduše a profesionálně. Podcast vzdělává vaše zákazníky, posiluje povědomí o značce a dává vám obsah na sociální sítě. Vy mluvíte? George Vision se postará o zbytek. Zjistěte víc na georgevision.cz.
3: Nyní s mimořádnou slevou 50% již od 3600 korun v rámci Podcast Week. Více na georgevision.cz.
4: Tady je Rádio Hana.

0: Hezké sobotní, už skoro úplně letní ráno, přejeme do Olomouce na na Valašsko mezi Řícko i na Šumpersko. Náš fotbalový servis už je připravený, koukám správně, tak je 80 od Starship nebo letní hitovka od Ala Farbe, tak přejeme dobré ráno, 7 hodin 44 minuty.
1: Mistrovství světa ve fotbale, Infoservis.
2: Obrovský skandál v Argentině otřásá fotbalovým světem uprostřed probíhajícího mistrovství světa. Populární herečka a moderátorka Florencia Peña totiž v živém vysílání streamovací služby Luzu TV oznámila šokující zprávu, že zemřel otec Lionela Messiho, Jorge. Jak se ale v zápětí ukázalo, šlo o naprostou dezinformaci. Messiho otec sice je v nemocnici, ale jeho stav se podle oficiálního vyjádření rodiny naopak zlepšuje. 51letá herečka se okamžitě na svém Instagramu Messimu i jeho blízkým veřejně omluvila s tím, že informaci dostala od produkčního týmu a sama byla v šoku. Celá kauza už má i drsné následky. Odpovědní pracovníci dostali okamžitou výpověď a samotná moderátorka spolupráci se stanicí ukončila. Sám Messi, který v úvodním zápase sestřelil Alžírsko hetrikem, se teď plně soustředí na fotbal. K dalšímu utkání šampionátu nastoupí v dresu Argentiny už v pondělí večer proti Rakousku.
1: Nejlepší fotbalové info z mistrovství světa. Každý den v tomto čase a na tomto rádiu.
3: Jsou s osobními vozy Opel jejich majitelé spokojeni?
4: Já.
3: Protože jsou spolehlivé?
4: Já, natürlich.
3: A se zárukou na 5 let zdarma?
4: Já, sicher.
3: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si osobní vůz Astra, Moka nebo Frontera. Nyní v akční nabídce Umoto Morava, Brněnská 57, Olomouc.
1: Rádio Hana, nejlepší hudební výběr.

0: 7.57, nové zprávy.
1: Bude 8 hodin.
2: Hezké ráno.
1: Zprávy Rádia Hana.
3: Jdeme na další zprávy. Kaple ve Štarnově na Olomoucku nově patří obci. Ta získala od státu bezúplatně pozemek s historickou kaplí Panny Marie Bolestné. Krok umožní obci zahájit nutné opravy památky, jako je sanace zdiva a obnova fresek.
1: Místní rádio, místní zprávy.
3: Více jezdíme hromadnou dopravou v Olomouckém kraji. Integrovaný dopravní systém tu přepravil loni asi 61 milionů 600 tisíc cestujících. Jde o meziroční nárůst o 5,5 milionu lidí. Zájem o veřejnou dopravu odstartovalo navýšení slev na 75% pro děti, studenty a seniory. Správa železnic varuje před nebezpečnými výzvami na sociálních sítích. Spustila kampaň Gameplay není realita. Ukazuje situace z videoher, které v reálném světě končí tragicky.
4: Nová preventivní kampaň je zaměřená především na mladé lidi, jejich rodiče, ale i řidiče. Hlavním motivem kampaně jsou krátká videa, částečně vytvořená umělou inteligencí, která využívají motiv fiktivních videoher. Ukazují situace, které jsou ve virtuálním světě běžné, ale v reálném prostředí železnice mohou skončit tragicky.
3: Doplnila mluvčí zprávy železnic Nela Eberl-Frýbová.
1: Sport.
3: Fotbalová Sigma hlásí první letní posilu. Na Hanou přichází islandský útočník Hilmir Rafn Mikkelsson z norského Stavangeru. 22-letý reprezentant do 21 let podepsal v Olomouci víceletý kontrakt. Tenhle bezmála dvoumetrový urostlý útočník má za sebou angažmá v Itálii a se Stavangerem oslavil norský titul. Manažer Pavel Hapal věří, že přinese dravost a rychlost, která týmu chyběla. Hilmire, ať to střílí. Tolik zprávy, přejeme úspěšný den a pokračujeme s počátkem. Časím a dopravou.
1: Počasí.
0: Venku to dneska vypadá na pořádnou saharskou jízdu. Rtuť teploměru se u nás vyšplhá na tropických 31 až 36 stupňů. Ideální čas hodit se do klidu někde u vody. Odpoledne vzduch zhoustne, bude pořádné dusno, budou se tvořit přehánky nebo bouřky. K večeru můžou dorazit i k nám. Tak nezapomeňte hodně pít a raději potom schovejte zahradní nábytek. Víme, jak bude. Dneska vedro, dusno a potom bouřky.
5: Omega Centrum Olomouc nabízí jen do konce srpna letní akci 12+1. K novému ročnímu členství jeden měsíc zdarma. Jdi na omegasport.cz.
1: Doprava.
0: Víme, jak se jezdí tady, vysíláme rychlé dopravní zprávy. Nehoda náklaďáku v Koclířově na 35. ve směru na Světavy. Opatrně. Pozor v Hulíně, v Tlumačově, v Otrokovicích a v Bělově. Dneska triatlon Moravian Man. Hodně lidí i hodně závodníků. Policejní hlídky jste viděli v obci Lípa. Stojí na D1 z Říkovic na Vyškov na exitu Hulín Západ. Hasičská oslava je ve Zdounkách. Projíždějte opatrně. A fotbalový zápas a lidé na silnici taky v Chropini. Odstavené auto hlásíme ještě z D1 Ostrava Přerov před exitem Bělotín. Dobře, dojeďte.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Víkend společně. Rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: Bonjour, Olomouc! Zvu vás na malý výlet do Paříže a přitom nemusíte opustit své město. 14. října v kině Metropol oživíme v mém projektu světové šanzóny legendy, jako jsou Jacques Brel, Charles Aznavour, Marlene Dietrich, Edith Piaf, Hanna Hegerová a tak dál a tak dál. Bude to večer plný vášně, elegance a živého jazzu. Jmenuji se Renata Dressler a už teď se nemůžu dočkat té jedinečné olomoucké atmosféry. Takže na viděnou.
1: Renata Dressler a světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz.
2: Dobré ráno, nahané.
3: Dobré ráno.

0: Očko All Stars za chvilku vystřídají Fornland Blondes, Joe Layerol a nebo skvělý Aerosmith. Dobré ráno přejeme, 8 hodin a 17 minut, Radio Haná.
1: Radio Haná, kalendárium.
2: Je 20. června a my pro vás máme čerstvý mix narozeninových svíček i motoristické nostalgie. Dnes slaví zpěvák Petr Kolář a s ním i americká legenda Lionel Richie. Svíčky na dortu spoukává také Fred Flintstone, neboli herec John Goodman, hollywoodská hvězda Nicole Kidman a šéf českého hokeje Alois Hadamčík. Všem posíláme velké gratulace. V kalendáři dnes svítí květa a květuše. Všechny květušky dneska je to vaše. Tak si vyproste pořádnou kytici. A teď jedna slza nostalgie. Přesně dnes je to 25 let, kdy se přestala vyrábět legendární Škoda Felicia. Pokud vám ještě stojí v garáži a nezrezivěla, pohlaďte ji po palubovce. Na závěr plavky do pohotovosti. Zítra nám totiž oficiálně začíná léto. Užijte si parádní den. Dnes je sobota 20. června.
1: Radio Haná, kalendárium.

0: slunečná, už skoro letní pohodička. Amazing, hrají Aerosmith. Dobré ráno, 8 hodin, 31 minut.
1: Informujeme a bavíme, to nahané umíme.
0: Počasí jsme nakousli, taky tipy kam vyrazit, vy nám je píšete taky na naše sociální sítě. Pojďte, připojte se do naší rádiové rodinky na Facebooku. Tady vysíláme a píšeme tipy, co dneska děláte, jak se máte. Budeme je celý den vysílat. Samozřejmě pouliční festival hudby v Olomouci v plném proudu, Olomouc ožije. Už včera i dneska kapely, tanečníci, já nevím, bubeníci, performeři, kouzelníci a taky speciální DJské zóny, třeba v Bezručových sadech. Jedna vyrostla taky u nás tady pod rádiem na Blažejském náměstí, můžete se přijít podívat. Pokud máte chuť na tradiční hody, v sobotu s vámi budeme na hodech v Brodku u Přerova s muzikou, mažoretkami, kolotoči. Velké hodové slavnosti hlásí Olšany u Prostějova, kde bude hrát Ztracený ráj. Radečci a chybět nebude ani hasičská pěna. Celý hodový víkend prožívá i obec Charváty s fotbalem, pohádkami a dechovkou. Kostelec u Holešova, zdravíme tam dneska setkání kostelců. K tomu hlavně dodržování pitného režimu. Ať už je jakýkoliv. Teploty dneska 33 až 36 stupňů ve stínu.
1: Informujeme a bavíme. To nahané umíme. www.radiohana.cz.
0: Kávu nám uvaří Lucka Bílá, bude i Harry Styles.
2: Jahody, jahody. Přijďte si nazbírat ty nejsladší jahody. Do Prostějova na ulici Určická a nově v Nedvězí u Olomouce. Více na jahodárny.cz. Florce.

0: Objevte kouzlo Hanáckého Prostějova. Navštivte historickou radnici, zámek i parky. Zažijte léto plné kultury. Město Prostějov, místo, kde to žije.
1: Rychlá

0: Přihlaste své děti ještě dnes na tábory pevnosti poznání Olomouc.
1: Zajímá vás, jak by vypadal váš život s elektromobilem? Zapůjčte si jeden z našich elektrických modelů Škoda Enyaq nebo Škoda Elorok a vyzkoušejte si je na víkend, týden nebo klidně 14 dní. Škoda Explore. Vaše cesta k elektromobilitě.
2: Porsche Olomouc Horní Lán. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. Porsche-olomouc.cz.
3: Město Přerov vás zve 21. června na Evropský den hudby v parku Michalov. V parku dostanou prostor zkušení i začínající umělci a navážou tak na tradici, která se u nás zabydlela a je každoročním zpestřením konce června. Evropský den hudby v Přerově. Více na Facebooku Kultura Přerov.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Do rady nám dorazil zajímavý host a je to Pavel z Olomouce, potažmo tedy z Chomoutova. Před několika dny vyhrál naši velkou soutěž klimatizaci za 33 tisíc korun. Pavle, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Kudy vedla cesta k naší soutěži? Jak jste se o tom dozvěděl, že rozdáváme klimatizaci za 33 tisíc?
2: Tak já každý den poslouchám vaše rádio, takže buď v práci nebo v autě, takže tam jsem to slyšel, takže jsem se snažil si dovolat.
1: Pojďme si zrekapitulovat, jak to probíhalo. Od pondělka do čtvrtka jsme v rámci téhleté soutěže hledali 4 kvalifikující se finalisty, kteří si to rozdali ve velkém finále v pátek. Jaký byl váš způsob na to se v pátek po zaznění toho signálu dovolat jako první? Jak jste se na to chystal, nebo to byla náhoda?
2: Poslouchal jsem to na klasickém rádiu, protože v aplikaci je to vždycky zpožděný o něco málo. Takže jsem pozorně poslouchal a jakmile se ozvalo slovo teď, tak jsem vytáčel, no.
1: Vy se tu klimatizaci nenecháte. Pro koho bude?
2: Je to pro rodiče, protože jsou starší a vlastně jak jsou ty vedra, tak blbě to snáší, tak proto jsem se rozhodl to pro ně vyhrát.
1: Jak jste je o tom informoval, jak na to reagovali?
2: No, řekl jsem jim, že budou mít klimatizaci, tak nejdřív říkali, že jí nechtějí, že nic nechcou platit. Říkám, Mateu, zadarmo. Vyhrál jsem to. První otázka byla, kde jsem sázel. Jsem vlastně řekl, že jsem poslouchal a vyhrál jsem to, no, tak jsou rádi.
1: A závěrečná otázka, co byste doporučil taky všem, kteří by chtěli soutěžit a říkají si ne, to já prostě v životě nemůžu nic vyhrát. Jaká je vaše rada?
2: Poslouchat, zkoušet to. No, pokaždé to nevyjde, ale mně už to několikrát vyšlo. Je to jenom o štěstí.
1: Pavel z Olomouce, potažmo z Chomoutova, už si tady u nás přebral onen voucher na klimatizaci za 33 tisíc korun. Teď se na něj díváme a klimatizace už je na cestě. Pavle, gratulujeme a děkujeme, že posloucháte.
2: Na shledanou.
0: Každý den to nejlepší z Rádia Haná. Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
0: Čerstvé jako z Kauflandu.

0: zóna pro děti i dospělé a soutěže o hodnotné ceny. Přijďte se přesvědčit, že sport je jenom jeden.
1: Už jsi slyšel o jezírkách Banat?
2: Jo, Banat, mají tam super jezírka. Navíc mají nejlepší granule v okolí, asi vždycky tak pochutnám.
1: A víš co, mají i vlastní e-shop, rychlý nákup, skvělý sortiment a ty ceny.
2: To zní dobře, úplně mě to zahřálo u ploutve. Jezírka Banat je největší specializovaná prodejna a e-shop zahradních jezírek.
1: Jsme tu pro vás již 20 let.
2: Jezírka Banat.cz.
3: Kemp Pádlo Morava a Rádio Haná uvádí...

0: i jednotlivé nadšence zveme k registraci plavidel. Sestrojnecky pojeď pecky. www.hanáckáneckyjáda.cz.
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
3: BYD Tech Days. Testovací dny u prodej

0: 100 kilometrů.
1: Jo, a díky tech bonusu. Teď super hybrid za cenu spalováku.
0: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com.
2: Rádio Hana.
3: Nejlepší hudební výběr.
2: Nejlepší hudební výběr.

Moravská kráska Natalie Imbruglia, hitovka z léta roku 1997, se jmenuje Torn. Vy posloucháte Rádio Haná, Olomouc, Boskovice i Přerov. Tady jsme doma.

0: kávičku si dáme s touhle dámou, jmenuje se Sabrina Carpenter. A zprávy máme dřív než ostatní, 8.57.
1: Bude 9 hodin.
2: Hezké dopoledne.
1: Zprávy Rádia Hana.
3: Pojďte si poslechnout, co pak se děje. Na flekaté fasády v Olomouci upozorňuje Olomoucký deník. V centru města přibývá budov se skvrnami na fasádách, vypadají jako plíseň, ale je to dílo pavouka jménem Cedivečka Zápřední. Vybírá si pro pavučiny hlavně světlé omítky. Efektivním osvědčeným způsobem, jak se pavučin zbavit, je mechanické očištění pomocí koštěte nebo vysokotlakého čističe. Účinek je rychlý, ale bohužel dočasný. Cedivečka se na místa vrací.
1: Místní rádio, místní zprávy.
3: Kulturní městský dům v Přerově chátrá. Kvůli padající omítce je nově obehnán plotem. Architektonické prvky budovy jsou prozatím zpevněné a blízká se na lepší časy. Městský dům čeká postupná obnova.
1: Sport.
3: O tom, že mnohým dětem dnes chybí zdravý pohyb a neumí kotoul ani hvězdu, mluví odborníci už dlouho. Olomoucký kraj proto přímo jedná a do projektu Sportimáček investoval bezmála 2 miliony korun. V 50 mateřských školách napříč celým regionem se tak budou děti učit kladnému vztahu ke sportu. Pohybovou gramotnost dětí podporuje i vedení kraje. Pohyb je pro zdravý vývoj dětí naprosto zásadní. Čím dříve si děti vytvoří pozitivní vztah ke sportu a aktivnímu životnímu stylu, tím větší je šance, že si jej zachovají i v dospělosti, uvedla Monika Hryzbilová, náměstkyně hejtmana Olomouckého kraje pro oblast sportu. Každá zapojená školka od Olomouce až po Zlaté hory získala 30 000 korun na nové cvičební sady a školení pedagogů. Tolik sobotní zprávy, teď už počasí a doprava. Z redakce přejeme krásný víkend.
1: Nechat dneska někoho soustředěně poslouchat déle než pár minut?
2: Pro ostatní naprosté sci-fi. Na Hané ale máme jiné superhrdiny. Vás!
1: Podle aktuálních čísel radioprojektu s námi totiž trávíte nejdéle času ze všech soukromých stanic.
2: Přes 3,5 hodiny denně.
1: To je víc než délka lecjakého filmového trháku.
2: Naše vděčnost nezná hranic a je to pro nás ta nejlepší odměna.
1: Děkujeme. Počasí.
0: Sluníčko do nás dál pere na plné pecky, sobotní počasí, skoro jasné až polojasné, teploty 31 až 38, v neděli 28 až 33. Na mnoha místech bouřky z tepla a silné lijáky. Víme, jak bude, víkend úplně letní, vedro, dusno a přijdou i bouřky.
4: Je mi jedno, jaké počasí je dneska venku, stejně si vezmu svou novou podprsenku. Atraktiv. Dolní náměstí Olomouc. Váš obchod se spodním prádlem.
1: Doprava.
0: Když jedete z Koclířova na Opatovec, dopravní nehoda na nákladňáku, na místě jsou policisté. Začínají rychlé dopravní zprávy, pozor v Kroměříži, v Hulíně, v Tlumačově, v Otrokovicích i v Bělově. Komunikace jsou dočasně uzavřené, cyklisté na silnici, jede se Moraviaman v rámci triatlonu 2026. Hlídky jste viděli v Koclířově, taky ve Frištáku, v Brankovicích na Masarykově, stojí v Kroměříži na Kojetínské, ve Zlíně na Peroutkovicích, je nábřeží, v Drahanech, ve Svitavách, v Otrokovicích, v Kroměříži na Kojetínské, taky na D1, na exitu Kroměříž Západ. Odstavená auta na D1 z Říkovic na Vyškov u exitu Kroměříž Západ, v Mohelnici na 35 a ve Zlíně na Březnické. Dobře dojeďte!
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Víkend společně. Nejlepší hudební výběr.

0: Devátý ročník celostátní soutěže Radio Talent je tady, jde do finále. No a teď máte slovo vy, naši fanoušci a posluchači. Na webu radiontalent.cz najdete úplně všechno, desítky nadějných kapel, duetů, solistů z celé republiky. Bojují o váš hlas v kategoriích pop, rock a elektro. Radiotalent.cz, mrkněte, hlasujte, děkuju moc. Sabrina Carpenter, dáme kafe, dáme jí malinkaté espresso, bude Eros Ramazzotti, který pomaličku uvozuje italské léto na Hané, a taky September Cry for You. Hezké dopoledne.
1: Dělat pro své okolí víc, než ukládá zákon. To je podstata společenské odpovědnosti. Olomoucký kraj zahajuje již šestý ročník prestižní ceny hejtmana za společenskou odpovědnost. Jste aktivní podnik, firma, živnostník, obec nebo nezisková organizace? Pak hledáme právě vás. Staňte se inspirací pro ostatní v CSR oblasti. Veškeré informace a přihlášku najdete na webu cenykraje.cz. Ukažte, že odpovědné chování v našem kraji pomáhá tvořit lepší budoucnost. Těšíme se na vaši účast v roce 2026. www.cenykraje.cz.
2: Jsme Rádio Hana.

0: můžete vyrazit na velkolosinské svatojanské slavnosti na jarmark projíždky na koních. A taky ale sobotní koncert Kristiana Šepka, který zpívá hity Karla Gotta. Lázně Slatinice dnes pořádají Den zdraví s mažoretkami, cvičením a kapelou Beatles Revival. Pokud se chcete trošku sladit, samotěžky od 14 hodin, jmenují se spíš srandotěžky, budou tady vodní hrátky. Sbor dobrovolných hasičů v Prosenicích slaví 120 let výstavou techniky a večerní zábavou. Skvělé hody u rybníka zažijete v Bělkovicích Hlašťanech, večer vyvrcholí koncertem kapely Reflexy. V neděli vás čeká tradiční pouť v Luké u Javoříčka. Pokud už vyhlížíte program na příští týden, tak jeden za všechny příští sobotu zamíří do Olomouce populární kapela Čechomor. Bude to našlapané letní odpoledne na paloučku u olomouckého S-klubu.
1: Informujeme a bavíme. To nahané umíme. www.radiohana.cz.
0: Pokud jste ještě neslyšeli předpověď počasí, bude vedro 33 až 36.
2: Léto ve Šternberku, to je jízda. Užívejte slunce na městském koupališti nebo skočte do vln v našem akvacentru. Čeká vás parádní osvěžení, tobogán, skluzavky a super relax pro celou rodinu. Venku pod oblohou nebo v teple pod střechou. U nás vás počasí nezaskočí. Zbalte plavky a pojďte si hrát. Těšíme se na vás, akvacentrum a městské koupaliště Šternberk.
3: Udělejte s námi Prostějov bezpečnějším místem pro všechny. Prostějov vyhlašuje výběrové řízení na strážníka městské policie. Máte spravedlnost v krvi, k tomu maturitu, řidičák, umíte to s počítačem a jste v kondici. Staňte se strážníkem městské policie Prostějov. Více na Prostějov.eu. Prostě bezpečně.
4: Zveme všechny žáky, absolventy a příznivce na oslavu 75. výročí střední pedagogické školy v Přerově. Hudební festival Masters odstartuje v areálu školy ve středu 24. června od 8.30. Přijďte si užít skvělou hudbu a setkání po letech.
5: Vaše firma má svůj příběh. Proč ho nenechat slyšet všem? Podcastem u George Vision ho můžete vyprávět jednoduše a profesionálně. Podcast vzdělává vaše zákazníky, posiluje povědomí o značce a dává vám obsah na sociální sítě. Vy mluvíte? George Vision se postará o zbytek. Zjistěte víc na georgevision.cz.
6: Nyní s mimořádnou slevou 50% již od 3600 korun v rámci Podcast Week. Více na georgevision.cz.

0: Alkoholický nápoj 2 litry za 29,90 a Linto Baby dětské vlhčené ubrousky za 19,90 až do 23. června. Kaufland.
1: Firma Havelka Uhelné sklady, dobrý den.
2: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
1: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
2: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
1: No to teda, volejte i hned 602 489 489.
2: To ona je to pravda.
3: Jarní slevy uhlí z uhloterii platí do konce června i pro Olomoucko a Jesenicko.
4: Tady je Rádio Hana.

0: tohle je Radio Hana, tohle je Teddy Swims a zpívá Gone, Gone, Gone. No, můžeme si to volně přeložit jako go, go, go, někam k vodě, možná klidně do chladné jeskyně, a nebo prostě kinosál, který je dnes vlastně taky 100% klimatizovaný, skoro každý, tak vám nabízí útočiště před tím velkým vedrem, které nás dneska čeká. Vyrážíme sportovníky v originální hanáčtině na další parádní výlet. Nabídnu kapelou Krištof, Annie Lennox, zprávy počasí, dopravu do 10 minut na Hané.
1: Rádio Haná uvádí hanácký čundrování. V našem nářečí vám představujeme zajímavá místa našeho kraje.
2: Jdeme k Lipince hledat vlčí jamo. Zachovala si jako jediná z těch, který zřizovala Lichtenštejnská lesní správa v 18. až 19. století, kdež vlci páchale velký škode na lesní echovné zvěře. Princip takové hdír byl stejné, jak pravěký pasti na mamute. Poslední dochovaná džuzňa je 270 centáků hluboká a 140 centáků široká. Částečně štětovaná kamením, zbytek je vetesané do skale. Díra se zadělala chvojím z návnadu a milé pochtivavé vlk se jednoducho do ní propadl. Mimochodem, poslední vlci jsou v okolí doloženi na začátku 20. století, ovšem noví zvěsti zmiňují, že nejenom jeseníke se znova stávají vlčí domovinou. K vlčí díře můžete vyrazit třeba z Lipínke po Modré a pod Bradlem se dát bokem. Je to tak 2 kiláska.
1: Cestování našich rodáků po našem kraji. Hanácky čundrování. To jsou furtovníci každý víkend v tomto čase jedině na Rádiu Haná.
3: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.
5: Obec Velké Losiny zve od pátku až do neděle na velkolosinské svatojánské slavnosti. A bavit se budou úplně všichni. V pátek zahraje Adam Mišík, Tubla Tanka a v sobotu Kristián Šebek. Připraven je jarmark, spousta hudby a zábavy. A to je začátek. Nenechte si ujít velkolosinské svatojánské slavnosti.
6: Mé chuti lahodí jen skrbenské jahodí. Tisíce jahod, které si ve Skrbeni sami pozbíráte a s přáteli vychutnáte. Více na jahodyolomouc.cz.
7: HASPO 2026. 20. června od 10 hodin ve sportovním areálu Pochoř. Čeká vás bohatý program po celý den. Ukázky letecké techniky, bezpilotní prostředky armády České republiky, letecká akrobacie, vírníky, hasiči a mnoho dalšího. HASPO 2026. 20. června, Pochoř.
8: Toužíte po svobodě na cestách? U Himer Moravia vám půjčíme nové či zánovní obytné vozy a karavany pro 2 až 5 osob. Ideální na dovolenou, víkend i spontánní road trip. Rezervace jednoduše online na himer-moravia.cz. Bude nám ctí stát se vaším parťákem na cestách.
9: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise větší za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
10: Už 150 let sklízíme úspěch a sázíme budoucnost. Slavte s námi i vy. Už tuto sobotu vás zveme na rodinný den do areálu Střední zemědělské a zahradnické školy v Olomouci. Čeká vás divadlo Tramtárie, kapela Ztracené ráj, floristická show a mnoho dalšího. Stavte se v sobotu za námi.
11: Zavratné mega slevy!
12: Čím více nakoupíte, tím více ušetříte. Rozdáváme kupony na okamžité slevy až do 10 000 korun. U nás najdete svůj trend. Mabelix. Buďte in.
1: Radio Hana.
13: Nejlepší hudební výběr.

0: kapela Krajčo, Richard Krajčo a kapela Krištof, samozřejmě Život je krásný. Posloucháte Hanou, já už vidím, že bude 10.
1: Hit za hitem.

0: môže chybieť Luis Capaldi. I swear to God I'll survive. 9.56 máme správy dřív než ostatní.
1: Bude 10 hodin.
2: Hezké dopoledne.
1: Zprávy Rádia Hana.
3: Vítejte u zpráv. Strojírenský vysokoškolský obor v Olomouci, Olomoucký kraj a Vysoká škola Báňská technická univerzita Ostrava podepsali prohlášení o spolupráci na novém studijním programu Smart Engineering. Výuka by měla začít v akademickém roce 2027-28 a má být nejprve pro 50 studentů. Zázemí pro výuku budoucích inženýrů poskytne Střední průmyslová škola Strojnická. Tento projekt propojí středoškolské a vysokoškolské vzdělání a má za cíl zajistit regionu odborní a nabídnout studentům kvalitní vzdělání v místě. V novém půjde do nové sezóny Prostějovské městské divadlo. Má nový grafický styl, který se inspiruje secesním národním domem v Prostějově. Nová podoba grafiky pro dokumenty a plakáty propojuje tradici s moderní institucí. Řidiči a cyklisté v Prostějově na Bezručově náměstí a v ulicích Krapkova a Reslova budou uzavírky, které nás zdrží. Dopravní omezení v ulicích kvůli opravě kanalizace začnou v pondělí a potrvají do 24. července. Sport. Hokejistům HC Olomouc pomalu končí náročná příprava na suchu a už vyhlížejí první tréninky na ledě. Mora na svém webu zveřejnila kompletní plán přípravných zápasů, které prověří její formu před startem nové sezóny. Hanáci odehrají celkem 7 utkání. Do akce vletí v úterý 11. srpna, kdy na domácím ledě přivítají Vítkovice. V rámci přípravy se dvakrát střetnou také s prvoligovou Jihlavou a po jednom duelu je čeká konfrontace s Hradcem Králové a mistrovským Třincem. Celou zápasovou šňůru pak Kohouti zakončí v úterý 8. září atraktivním moravským derby na ledě Komety Brno. Fanoušci se tak mohou těšit na pořádnou porci hokeje ještě před vypuknutím extraligových bojů. Tolik další víkendová porce krátkých zpráv. Teď vysíláme předpověď počasí a dopravní zprávy.
1: Rádio Hana.
2: S námi máte přehled i v sobotu.
1: Počasí.
0: Krásný víkend, máme tady dva dny plné meteorologických extrémů. Sobota to budeme tát ve vlastní šťávě při teplotách až do 36 stupňů. V neděli sice zůstaneme na tropické 33, ale k tomu se přidají na mnoha místech silné bouřky a lijáky. Osvěžující severní vítr sice v nárazech pořádně protáhne vaše trika, ale alespoň spláchne to úmorné horko. Víme, jak bude, proplujeme víkendem s úsměvem, tropy i bouřkami.
2: Omega Centrum Olomouc nabízí jen do konce srpna letní akci 12+1. K novému ročnímu členství jeden měsíc zdarma. Jdi na omegasport.cz.
1: Doprava.
0: Nehoda ze Svitav na Opatovec. Pozor, začínají rychle dopravní zprávy. Dořešování dopravní nehody pokračuje taky v Koclířově na Svitavsku a nehoda je ve Frištáku. Další hlásíte Stovačova, tady spadl skútr, je to se zraněním, na místě už je záchranka. Bouralo se taky v Hošticích, tady zůstal po nehodě olej na silnici, opatrně. Jede se Moravian má na triatlon a uzavřeny jsou postupně trasy Otrokovice, Tlumačov, Střížovice, Kotojedy, Hulín a zpět na Otrokovice. Policejní hlídky jste viděli v Koclířově, v Držovicích na Konečné, v Olomouci na Lipenské, ve Svitavách a odstavená auta hlásíte zde jedničky po trase Říkovice-Vyškov u exitu Kroměříž-Západ a stojí taky u Stupavy. Dobře dojeďte.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
2: Rádio Hana.
1: A Jukebox. Nejlepší hudební výběr.

Posloucháte Rádio Haná a Jukebox. Dneska venku panuje takové saharské peklo. Naši posluchači vymýšlejí geniální nápady, jak to vyřešit. Tak Janča Jílková bere děcka, utíká se schovat do chládku zábřežského kina. Tomáš Nedbal píše na našem Facebooku a jde na to hodně jako rovně a přímočaře hlásí kombinaci koupáku a naší muziky. Zatímco Hanička Sadovská stihla ranní bleskový nákup a teď už okupuje bazén na zahradě. Udělejte to jako oni, hoďte se do pohody a prožijte naprosto luxusní sobotu v naší společnosti. Tady je

0: poslouchejte, užívejte.
1: Bonjour Olomouc, zvu vás na malý výlet do Paříže a přitom nemusíte opustit své město. 14. října v kině Metropol oživíme v mém projektu světové šanzóny legendy, jako jsou Jacques Brel, Charles Aznavour, Marlene Dietrich, Edith Piaf, Hanna Hegerová a tak dál a tak dál. Bude to večer plný vášně, elegance a živého jazzu. Jmenuji se Renata Dressler a už teď se nemůžu dočkat té jediné olomoucké atmosféry. Takže na viděnou.
2: Renata Dressler a světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz.
3: Rádio Hana
4: a Jukebox.
5: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
6: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
5: Čerstvé jako z Kauflandu.
7: Celá republika závidí severní Moravě poskytovatele internetu Náš Net. A víte proč? Rychlost a stabilita připojení, vlastní optická i rádiová síť, servis zdarma, chytrá televize, levný telefon. Zkrátka Náš Net. Koukněte a vyberte si náš-net.org.
8: Rychlá kola a silné motory v Šantovce. Tu je největší sraz supersportovních a luxusních automobilů na Moravě Super Ride Car Fest. Tuto sobotu si nenech ujít výstavu sportovních, supersportovních a luxusních vozů

0: Šence zveme k registraci plavidel. Sestrojnecky pojeď pecky. www.honáckáneckyjáda.cz.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A kapsičky pro kočky Felix, 44 kusů, s apkou za 269 korun. Albert, dle srovnání k 10.6.
2: Městy s náměš na Hané vás zve 21. června do amfiteátru na koncert. Od 17 hodin tu vystoupí Tomáš Kočko a Fleret. Spojení dvou legend moravské hudební scény slibuje jedinečný hudební zážitek. Nenechte si ujít tuto událost v náměšti na Hané 21. června v amfiteátru.
3: Jedinečná rodinná akce plná zábavy v pátek 26. června v Olympii Olomouc.
4: Banana, papaj, papaj.
3: Omlouváme se, do vysílání se nám dostali mimoni, říkají

0: Mimoně a Monstra. Setkání s Mimoně v pátek 26. června v Olympii Olomouc. Více na olympiaolomouc.cz.
1: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
2: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
1: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
3: Rádio Haná.
4: Přejeme dopoledne na jedno.

0: Ladíte Jukebox a Rádio Hana, hezké dopoledne. V Lázních Slatinice je dneska pořádně veselo. Monika píše na našem Facebooku, že městečko právě teď velkolepě slaví 500 let od založení. Milunka tam rovnou vyráží na den zdraví. No a pokud radši fandíte u televizních obrazovek, Magda Jelínková má jasný plán. Drží palce a posílá energii naší skvělé tenisce Lindě Noskové, která bojuje na turnaji v Berlíně. Domácí práce dneska stopněte, fanděte s námi a užívejte si senzační sobotu. Posloucháte Rádio Hana a Jukebox.
1: Rádio Hana
2: a Jukebox.

0: Kam vyrazit?
1: Je tu nabitý víkendový přehled, co dělat. Ještě dnes naše město žije festivalem Olomouc ožije. Vyrazte za pouliční umělci nebo DJ v Bezručových sadech. Sobota patří taky hodům. Potkáme se v Brodku u Přerova, v Olšanech u Prostějova se Ztraceným rájem a v Charvátech. V Bělkovicích Hlašťanech vás u Rybníka čeká cymbálovka a večer kapela Reflexy. S dětmi dnes musíte vidět hasičské oslavy v Prosenicích, dětskou olympiádu v Hlubočkách nebo vodní hrádky v Samočiškách. Lázně Slatěnice vás zvou na den zdraví s Beatles Revivalem a velké losiny na svatojánské slavnosti z hity Karla Gotta. V neděli si potom nenechte ujít den rodiny v olomoucké zoologické zahradě na Svatém Kopečku nebo tradiční pouť v Luké. Do diáře si můžete zapsat i příští sobotu na paloučku u SK v Olomouci, to odpálí Čechomor. Přejeme parádní víkend.
0: S námi máte každý den nejlepší přehled o akcích v našem okolí. akce@radiohana.cz.
2: Je to gól!
0: Fotbalové mistrovství světa je tady. Mějte dokonalý přehled a poslouchejte náš pravidelný fotbalový infoservis plný zajímavostí.
3: To je jasný.
0: S námi vám neuteče žádný gól.
4: Ten fotbal si musíš prosadit.
5: Jsou s osobními vozy Opel jejich majitelé spokojeni?
6: Já.
5: Protože jsou spolehlivé?
6: Já, natürlich.
5: A se zárukou na 5 let zdarma?
6: Já, sicher.
5: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si osobní vůz Astra, Moka nebo Frontera. Nyní v akční nabídce u Moto Morava Brněnská 57.

studio@radiohna.cz nebo formulář na našem webu. I tak se můžete dopsat sem k nám do studia. Příjemné dopoledne, tady je Rádio Hana, mám skvělou zprávu pro všechny vodáky. Parta Pádlo Morava právě maká v terénu, čistí od odpadku a prořezává Mlýnský potok od Hinkova až po Olomouc. Takže střední Morava bude opět na lodích parádně průjezdná. Posluchačka Anoli zase jede po dopoledních dětských hasičských závodech, taky bere kolegyně z tvarůžkové prodejny a vyráží na náš festival Olomouc ožije. Vy všichni, díky za vaše zprávy na našem Facebooku, zachovejte ledový klid v tomhle pařáku a prožijte parádně vychlazené dopoledne. Tady je Rádio Hana.

0: zprávy máme dřív než ostatní. 10.55.
1: Bude 11 hodin.
2: Hezké dopoledne.
1: Zprávy Rádia Hana.
3: Jdeme na zprávy. Změny v cestování pro cestující v Uničově. V pondělí příští týden začne rekonstrukce autobusového nádraží. Cestující najdou své spoje na náhradních stanovištích. Rekonstrukce má být hotová v září, píše o tom Report.cz.
1: Místní rádio, místní zprávy.
3: 75 let od založení slaví Přerovské gymnázium Jana Blahoslava a střední pedagogická škola. Celá škola je plná života a nyní vzdělává 900 žáků. Narozeninové oslavy plánuje na středu 24. června, a to v areálu školy. Z Přerova opět jezdí oblíbený víkendový cyklobus, který cyklisty i s kolem vyveze až na Bumbálku v Beskydech. Spoj k cyklovým letům jezdí každý víkend až do konce září z přerovského autobusového nádraží vždy v 7:30 ráno.
1: Sport.
3: Letošní velká cena České republiky v Brně přináší historickou změnu. MotoGP se na Masarykově okruhu vůbec poprvé nejede během letních prázdnin, ale už teď, ve třetím červnovém víkendu. Podle Petra Boháče z Autodromu Brno museli organizátoři kvůli dřívějšímu termínu přípravy o měsíc urychlit, ale vše perfektně zvládli. Obrovským lákadlem pro domácí fanoušky je český jezdec Filip Salač. Toho podle pořadatelů obrovský tlak domácího publika nežene do úzkých, ale naopak motivuje k lepším výkonům. Skvělou zprávou navíc je, že Brno má s MotoGP podepsaný pětiletý kontrakt. Takže prestižní světový šampionát má na Jižní Moravě svou budoucnost jistou. Tolik sport a my jedeme dál. Z redakce přejeme krásný víkend.
1: Počasí.
4: Máme skvělou zprávu pro všechny, kteří vyhlíží nový týden a trošku jiné než tohle horké počasí. Od pondělí dostává vlna veder stopku a vystřídá jí stabilní příjemné léto. V pondělí teploty spadnou na lidských 26 až 30 stupňů Celsia. Po zbytek týdne se usadí kolem 25 stupňů Celsia. Přeháňky jenom ojediněle. Víme, jak bude. Víkend tropický, nový týden, potom s teplotami do 30 stupňů.
5: Je mi jedno, jaké počasí je dneska venku. Stejně si vezmu svou novou podprsenku. Atraktiv. Dolní náměstí Olomouc. Váš obchod se spodním prádlem.
1: Doprava.
4: Nehoda nákladňáku z Koclířova na Opatovec. Odstraňuje se, buďte opatrní. Olej na silnici je po nehodě v Hošticích, je to směru na Honětice. Pozor, dneska se jede Moravian Man triatlon a postupně jsou uzavírány trasy z Otrokovic, na Tlumačov, Kotojedy, Hulín a Štěrkoviště. Policejní hlídku jste viděli právě u zmíněné nehody v Koclířově. Majáčky stojí na D1 z Ostravy na Přerov, konkrétně mezi exity Přerov a Říkovice. Policie kontroluje v Držovicích na Konečné, stojí v Babicích, v Lipníku nad Bečvou na Hranické. Na D35 jste viděli hlídku z Olomouce na Lipník nad Bečvou před exitem Přáslavice. Stojí ve Šternberku na Jivavské, jsou ve Vážanech na Osvoboditelů, v centru Svitav, v Lipníku nad Bečvou na Hranické, v Šumperku na Uničovské. Odstavené auto na trase Vyškov-Říkovice na D1 před exitem Říkovice. Odstavené auto ještě na trase Ostrava-Přerov na D1 mezi exity Přerov a Říkovice. Tak dobře dojeď.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
2: Rádio Hana.
1: A Jukebox.
2: Rádio
1: Nejlepší hudební výběr.

a naši Hanou na italský ráj. Rozdáváme skvělou kávu, poctivé těstoviny, parádní sýry a hlavně luxusní zájezd do Bergama. Pojďme se na to s rádiem Hana hned teď správně naladit. Posílám vám italský megahit.

0: Přejeme parádní slunné sobotní dopoledne. Ladí vás Rádio Haná, naše linky žhaví fanoušci skvělé muziky. Olinka Lejsková a Adélka Staníková z Hulína totiž nedočkavě odpočítávají minuty v autě. Obě jedou do Holešova na regatu a už se nemůžou dočkat večerního koncertu kapely No Name. To Tereska má dneska úplně jiné starosti, čeká jí asi pořádně divoká oslava 40. narozenin. Tak já bych řekl spíš druhá oslava 20. narozenin. Hoďte se do gala, otevřete si něco dobrého, užijte si hvězdnou sobotu. A s Rádiem Haná.
1: Jiný

Dělat pro své okolí víc, než ukládá zákon. To je podstata společenské odpovědnosti. Olomoucký kraj zahajuje již šestý ročník prestižní ceny hejtmana za společenskou odpovědnost. Jste aktivní podnik, firma, živnostník, obec nebo nezisková organizace? Pak hledáme právě vás. Staňte se inspirací pro ostatní v CSR oblasti. Veškeré informace a přihlášku najdete na webu cenykraje.cz. Ukažte, že odpovědné chování v našem kraji pomáhá tvořit lepší budoucnost. Těšíme se na vaši účast v roce 2026. www.cenykraje.cz.

0: Užívejte, užívejte.
1: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
2: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy Jiří nápady.
3: Objevte kouzlo Hanáckého Prostějova. Navštivte historickou radnici, zámek i parky. Zažijte léto plné kultury. Město Prostějov, místo, kde to žije.
4: Udělejte s námi Prostějov bezpečnějším místem pro všechny. Prostějov vyhlašuje výběrové řízení na strážníka městské policie. Máte spravedlnost v krvi, k tomu maturitu, řidičák, umíte to s počítačem a jste v kondici. Staňte se strážníkem městské policie Prostějov. Více na Prostějov.eu. Prostě bezpečně.
5: Zajímá vás, jak by vypadal váš život s elektromobilem? Zapůjčte si jeden z našich elektrických modelů Škoda Enyaq nebo Škoda Elroq a vyzkoušejte si je na víkend, týden nebo klidně 14 dní. Škoda Explore. Vaše cesta k elektromobilitě.
6: Porsche Olomouc Horní Lán. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. Porsche-Olomouc.cz.
7: Paraatletická elita opět v Olomouci.

0: pro děti i dospělé a soutěže o hodnotné ceny. Přijďte se přesvědčit, že sport je jenom jeden.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
2: Rádio Hana a Jukebox.

Hezké dopoledne z Rádia Haná. Jana ze Šternberka píše na náš Facebook a zdraví z práce z malého obchůdku přímo z venkovských trhů a na dálku tak nějak kontroluje manžela, jestli prý statečně hlídá děti a slaví den otců. Posluchačka Katka Sedláčková, zdravíme tě, hlásí, že v Čekyni dnes vypukly tradiční hody, takže odpoledne se hoduje a večer se jde na zábavu. Janča Dietrichová už na zahradě roztápí dřevěné uhlí, jako by toho tepla bylo málo, a chystá maso na grill. Zařadíme nejvyšší rychlost. Prožijeme našlapané dopoledne plné skvělých chutí. Tady je Jukebox, tady je Radio Haná. Dobrý den.

0: Mistrovství světa ve fotbale Infoservis.
1: Obrovský skandál v Argentině otřásá fotbalovým světem uprostřed probíhajícího mistrovství světa. Populární herečka a moderátorka Florencia Peña totiž v živém vysílání streamovací služby Luzu TV oznámila šokující zprávu, že zemřel otec Lionela Messiho, Jorge. Jak se ale v zápětí ukázalo, šlo o naprostou dezinformaci. Messiho otec sice je v nemocnici, ale jeho stav se podle oficiálního vyjádření rodiny naopak zlepšuje. 51letá herečka se okamžitě na svém Instagramu Messimu i jeho blízkým veřejně omluvila s tím, že informaci dostala od produkčního týmu a sama byla v šoku. Celá kauza už má i drsné následky. Odpovědní pracovníci dostali okamžitou výpověď a samotná moderátorka spolupráci se stanicí ukončila. Sám Messi, který v úvodním zápase sestřelil Alžírsko hetrikem, se teď plně soustředí na fotbal. K dalšímu utkání šampionátu nastoupí v dresu Argentiny už v pondělí večer proti Rakousku.
0: Nejlepší fotbalové info z mistrovství světa. Každý den v tomto čase a na tomto rádiu.
2: Jsou s osobními vozy Opel jejich majitelé spokojeni?
3: Já.
2: Protože jsou spolehlivé?
3: Já, natürlich.
2: A se zárukou na 5 let zdarma?
3: Já, sicher.
2: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si osobní vůz Astra, Moka nebo Frontera. Nyní v akční nabídce u Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc.
0: Písničky na přání.
4: Novinky Rádia Hana.
0: Vzkaz přímo do studia.
4: To je aplikace našeho rádia přímo do vašeho mobilu.
0: Na Google Play nebo Apple Store.
4: Stahujte,
0: poslouchejte, užívejte.
5: Léto ve Šternberku, to je jízda. Užívejte slunce na městském koupališti nebo skočte do vln v našem akvacentru. Čeká vás parádní osvěžení, tobogán, skluzavky a super relax pro celou rodinu. Venku pod oblohou nebo v teple pod střechou. U nás vás počasí nezaskočí. Zbalte plavky a pojďte si hrát. Těšíme se na vás, akvacentrum a městské koupaliště Šternberk.
6: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
7: V sobotu se na zámku v Tovačově uskuteční oblíbené večerní prohlídky s divadlem. Ponoříme se do napínavého příběhu o tajné operaci, odvaze a morálních dilematech. Tak si nezapomeňte zarezervovat své místo na večerních prohlídkách. A uvidíme se už tuto sobotu na zámku v Tovačově.
8: Vaše firma má svůj příběh. Proč ho nenechat slyšet všem? Podcastem u George Vision ho můžete vyprávět jednoduše a profesionálně. Podcast vzdělává vaše zákazníky, posiluje povědomí o značce a dává vám obsah na sociální sítě. Vy mluvíte? George Vision se postará o zbytek. Zjistěte víc na georgevision.cz.
9: Nyní s mimořádnou slevou 50% již od 3600 korun v rámci Podcast Week. Více na georgevision.cz.
10: Město Přerov vás zve 21. června na Evropský den hudby v parku Michalov. V parku dostanou prostor zkušení i začínající umělci a navážou tak na tradici, která se u nás zabydlela a je každoročním zpestřením konce června. Evropský den hudby v Přerově. Více na Facebooku Kultura Přerov.
11: Hledáte pro děti smysluplný program na léto? Příměstské tábory v pevnosti Poznání zvou malé chemiky, astronauty, zoology i badatele. Pokusy v laboratořích, šifry, soutěže i digitální planetárium. Spoustu času venku či v botanické zahradě. Přihlaste své děti ještě dnes na tábory pevnosti Poznání Olomouc.
12: Tohle je Rádio Hana.

Box. Musíme poslat hlubokou poklonu našim pracujícím. Píše Pavla, Milan i Honza totiž svorně hlásí, že práce, práce, práce a zase jenom práce. Blanka Stiborová po rychlém odpočinku míří na 12-hodinovou noční směnu. Holky a kluci, zvládněte to. Ještě Ivana Vondráčko má tam a úplně jiné starosti, užívá si luxusní wellness víkend. Tak nenechte se ničím rozhodit, zkuste dát povinnosti trošku stranou a užijte si ten nejbáječnější start do letní sezóny. Tady je Jukebox na Hané.

0: máme nové zprávy dřív než ostatní. 11.55.
1: Bude 12 hodin.
2: Hezké poledne.
1: Zprávy Rádia Hana.
3: Jdeme na další zprávy. Kaple ve Štarnově na Olomoucku nově patří obci. Ta získala od státu bezúplatně pozemek s historickou kaplí Panny Marie Bolestné. Krok umožní obci zahájit nutné opravy památky, jako je sanace zdiva a obnova fresek.
1: Místní rádio, místní zprávy.
3: Více jezdíme hromadnou dopravou v Olomouckém kraji. Integrovaný dopravní systém tu přepravil loni asi 61 milionů 600 tisíc cestujících. Jde o meziroční nárůst o 5,5 milionu lidí. Zájem o veřejnou dopravu odstartovalo navýšení slev na 75% pro děti, studenty a seniory. Správa železnic varuje před nebezpečnými výzvami na sociálních sítích. Spustila kampaň Gameplay není realita. Ukazuje situace z videoher, které v reálném světě končí tragicky.
4: Nová preventivní kampaň je zaměřená především na mladé lidi, jejich rodiče, ale i řidiče. Hlavním motivem kampaně jsou krátká videa, částečně vytvořená umělou inteligencí, která využívají motiv fiktivních videoher. Ukazují situace, které jsou ve virtuálním světě běžné, ale v reálném prostředí železnice mohou skončit tragicky.
3: Doplnila mluvčí zprávy železnic Nela Eberl-Frýbová.
1: Sport.
3: Fotbalová Sigma hlásí první letní posilu. Na Hanou přichází islandský útočník Hilmir Rafn Mikkelsson z norského Stavangeru. 22-letý reprezentant do 21 let podepsal v Olomouci víceletý kontrakt. Tenhle bezmála dvoumetrový urostlý útočník má za sebou angažmá v Itálii a se Stavangerem oslavil norský titul. Manažer Pavel Hapal věří, že přinese dravost a rychlost, která týmu chyběla. Hilmire, ať to střílí. Tolik zprávy, přejeme úspěšný den a pokračujeme s počátkem. Časím a dopravou.
1: Počasí.
0: Venku to dneska vypadá na pořádnou saharskou jízdu. Rtuť teploměru se u nás vyšplhá na tropických 31 až 36 stupňů. Ideální čas hodit se do klidu někde u vody. Odpoledne vzduch zhoustne, bude pořádné dusno, budou se tvořit přehánky nebo bouřky. K večeru můžou dorazit i k nám. Tak nezapomeňte hodně pít a raději potom schovejte zahradní nábytek. Víme, jak bude. Dneska vedro, dusno a potom bouřky.
5: Omega Centrum Olomouc nabízí jen do konce srpna letní akci 12+1. K novému ročnímu členství jeden měsíc zdarma. Jdi na omegasport.cz.
1: Doprava.
0: Nehoda ze Svitav na Opatovec, tak zpomalte. Dořešuje se taky nehoda od Koclířova na Opatovec z druhé strany. Raní nehoda náklaďáku. Tak jsou tady rychlé dopravní zprávy. Já připomínám celodenní událost Moravian Man, je to triatlon a uzavřeny postupně cyklistické části trasy Otrokovice, Štěrkovice, Tlumačov, Kotojedy a zpátky na Hulín přes Otrokovice. Zpomalte. Policejní hlídky jsou u nehody v Koclířově, stojí v Držovicích na Konečné. Majáčky jste věděli na D1 z Přerova na Ostravu u exitu Přerov. Stojí také ve Svitavách u dopravní nehody, kterou jsem hlásil. Na D1 z Říkovic na Vyškov stojí před exitem Hulín. Muži zákona jsou na D55 Hulín Východ a Otrokovice v ulici Nadjezd. Policejní hlídku jste viděli taky aktuálně ve Zlíně na Peroutkově nábřeží. Odstavené auto ve Zlíně na Freštátské, taky na D1 stojí porouchané auto z Ostravy na Přerov mezi exity Lipník nad Bečvou a Loučka. Odstavené auto je taky na okruhu Olomouce na D35 u exitu Slavonín. Dobře dojeďte!
1: Rádio Hana.

0: poledne z Rádia Hana. Je sobota 20. června a venku nás čeká saharské peklo až do 36 stupňů. Jana ze Šternberka zdraví z trhu z práce a manželovi posílá vzkaz ke dní otců. Tak hoďte starosti za hlavu a prožijte naprosto luxusní start víkendového odpoledne.
1: Bonjour Olomouc, zvu vás na malý výlet do Paříže a přitom nemusíte opustit své město. 14. října v kině Metropol oživíme v mém projektu světové šanzóny legendy, jako jsou Jacques Brel, Charles Aznavour, Marlene Dietrich, Edith Piaf, Hanna Hegerová a tak dál a tak dál. Bude to večer plný vášně, elegance a živého jazzu. Jmenuji se Renata Dressler a už teď se nemůžu dočkat té jedinečné olomoucké atmosféry. Takže na viděnou.
2: Renata Dressler a světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz. Facebook Rádia Hana. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádia Hana. Připojte se, lajkujte, sdílejte.
3: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Hello ovocná svačinka různé druhy XXL balení za 10,90. Coca-Cola osvěžující nealkoholický nápoj 2 litry za 29,90. A Linteo Baby dětské vlhčené ubrousky za 19,90. Až do 23. června. Kaufland.
4: Rychlá kola a silné motory v Šantovce. Tu je největší sraz supersportovních a luxusních automobilů na Moravě Super Ride Car Fest. Tuto sobotu si nenech ujít výstavu sportovních, supersportovních a luxusních vozů, offroadových i závodních bugin. A klidně se i projít.

0: starý, dobrý den.
1: No, konečně. Hejte, k vám se taky dovolat.
0: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
1: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
0: No to teda, volejte i hned 602 489 489.
1: To ono je to pravda.
2: Jarní slevy uhlí z uhloterií platí do konce června i pro Olomoucko a Jesenicko.
3: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise větší za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
4: Svět spánku CZ. Dřevo všude. I pod čalouněním. Dřevotřísku u nás nehledejte. Není nikde. Vyrábíme poctivé ložnice, které vydrží roky. Spolehněte se. Svět spánku CZ.
5: Nyní na úplně vše doprava zdarma, až k vám domů. Svět spánku CZ.
6: Jedinečná rodinná akce plná zábavy v pátek 26. června v Olympii Olomouc.
7: Banana, papaj, papaj.
6: Omlouváme se, do vysílání se nám dostali mimoni. Říkají

0: Mimoně a Monstra. Setkání s Mimoně v pátek 26. června v Olympii Olomouc. Více na olympiaolomouc.cz.
1: Kemp Pádlo Morava a Rádio Haná uvádí Hanáckou Necky.

0: i jednotlivé nadšence zveme k registraci plavidel. Se strojnecky pojeď pecky. www.hanackaneckyada.cz
1: Závratné megaslevy!
2: Čím více nakoupíte, tím více ušetříte. Rozdáváme kupony na okamžité slevy až do 10 000 korun. U nás najdete svůj trend. Mavericks. Buďte in.
3: Yeah.
4: Nejlepší hudební výběr.

0: Rádio Haná, kalendárium.
1: Je 20. června a my pro vás máme čerstvý mix narozeninových svíček i motoristické nostalgie. Dnes slaví zpěvák Petr Kolář a s ním i americká legenda Lionel Richie. Svíčky na dortu spoukává také Fred Flintstone, neboli herec John Goodman, hollywoodská hvězda Nicole Kidman a šéf českého hokeje Alois Hadamčík. Všem posíláme velké gratulace. V kalendáři dnes svítí květa a květuše. Všechny květušky dneska je to vaše, tak si vyproste pořádnou kytici. A teď jedna slza nostalgie. Přesně dnes je to 25 let, kdy se přestala vyrábět legendární Škoda Felicia. Pokud vám ještě stojí v garáži a nezrezivěla, pohlaďte ji po palubovce. Na závěr plavky do pohotovosti. Zítra nám totiž oficiálně začíná léto. Užijte si parádní den. Dnes je sobota 20. června.
0: Rádio Haná, kalendárium.

Napište si nákupní seznam italská káva, těstoviny a lahodný sýr. Od příštího víkendu vám to všechno rozdá Radio Hana a navrch přibalí zájezd do Bergama.

0: pojďte si poslechnout, co pak se děje. Na flekaté fasády v Olomouci upozorňuje Olomoucký deník. V centru města přibývá budov se skvrnami na fasádách, vypadají jako plíseň, ale je to dílo pavouka jménem Cedivečka Zápřední. Vybírá si pro pavučiny hlavně světlé omítky. Efektivním osvědčeným způsobem, jak se pavučin zbavit, je mechanické očištění pomocí koštěte nebo vysokotlakého čističe. Účinek je rychlý, ale bohužel dočasný. Cedivečka se na místa vrací.
1: Místní rádio, místní zprávy.
0: Kulturní městský dům v Přerově chátrá. Kvůli padající omítce je nově obehnán plotem. Architektonické prvky budovy jsou prozatím zpevněné a blízká se na lepší časy. Městský dům čeká postupná obnova.
1: Sport.
0: O tom, že mnohým dětem dnes chybí zdravý pohyb a neumí kotoul ani hvězdu, mluví odborníci už dlouho. Olomoucký kraj proto přímo jedná a do projektu Sportimáček investoval bezmála 2 miliony korun. V 50 mateřských školách napříč celým regionem se tak budou děti učit kladnému vztahu ke sportu. Pohybovou gramotnost dětí podporuje i vedení kraje. Pohyb je pro zdravý vývoj dětí naprosto zásadní. Čím dříve si děti vytvoří pozitivní vztah ke sportu a aktivnímu životnímu stylu, tím větší je šance, že si jej zachovají i v dospělosti, uvedla Monika Hryzbilová, náměstkyně hejtmana Olomouckého kraje pro oblast sportu. Každá zapojená školka od Olomouce až po Zlaté hory získala 30 000 korun na nové cvičební sady a školení pedagogů. Tolik sobotní zprávy, teď už počasí a doprava. Z redakce přejeme krásný víkend.
1: Nechat dneska někoho soustředěně poslouchat déle než pár minut?
2: Pro ostatní naprosté sci-fi. Nahané, ale máme jiné superhrdiny. Vás!
1: Podle aktuálních čísel radioprojektu s námi totiž trávíte nejdéle času ze všech soukromých stanic.
2: Přes 3,5 hodiny denně.
1: To je víc než délka lecjakého filmového trháku.
2: Naše vděčnost nezná hranic a je to pro nás ta nejlepší odměna.
1: Děkujeme. Počasí.
3: Sluníčko do nás dál pere na plné pecky. Sobotní počasí skoro jasné až polojasné, teploty 31 až 38, v neděli 28 až 33. Na mnoha místech bouřky z tepla a silné lijáky. Víme, jak bude. Víkend úplně letní, vedro, dusno a přijdou i bouřky.
4: Je mi jedno, jaké počasí je dneska venku. Stejně si vezmu svou novou podprsenku. Atraktiv. Dolní náměstí Olomouc. Váš obchod se spodním prádlem.
1: Doprava.
5: Krásný den, máme pro vás skvělou zprávu, která dokazuje, že nová generace na silnicích rozhodně neztratí hlavu.

0: stovka dětí musela ve Zlínském kraji zvládnout testy z pravidel, první pomoc i náročný labyrint značek. Přejeme vám bezpečné kilometry na 2 i 4 kolech a pohodu na všech vašich cestách.
1: Rádio Hana.

0: odpoledne ladíte Radio Haná. V Lázních Slatinice právě vypukly oslavy. Nechte se inspirovat, vyskočte ze židle a užijte si senzační a hravé odpoledne.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.

0: sobotu Synenek ujít výstavu sportovních, supersportovních a luxusních vozů, offroadových i závodních bugin. A klidně se i projeď. Sraz sportáků Super Ride Car Fest tuto sobotu u Galerie Šantovka Olomouc.
1: Už jsi slyšel o jezírkách Banat?
2: Jo, Banat, mají tam super jezírka. Navíc mají nejlepší granule v okolí, asi vždycky tak pochutnám.
1: A víš co, mají i vlastní e-shop, rychlý nákup, skvělý sortiment a ty ceny.
2: To zní dobře, úplně mě to zahřálo u ploutve. Jezírka Banat je největší specializovaná prodejna a e-shop zahradních jezírek.
1: Jsme tu pro vás již 20 let.
2: Jezírka Banat.cz.
3: Zajímá vás, jak by vypadal váš život s elektromobilem? Zapůjčte si jeden z našich elektrických modelů Škoda Enyaq nebo Škoda Elorok a vyzkoušejte si je na víkend, týden nebo klidně 14 dní. Škoda Explore. Vaše cesta k elektromobilitě.
4: Porsche Olomouc Horní Lán. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. Porsche.olomouc.cz.
5: Jahody. Přijďte si nazbírat ty nejsladší jahody. Do Prostějova na ulici Určická a nově v Nedvězí u Olomouce. Více na jahodárny.cz. Yeah.
6: Nejlepší hudební výběr. Radio Hana.

0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Začíná další reklamní rozhovor. Tentokrát se budeme věnovat společnosti, která je už desítky let spojená s Olomoucí, s Moravou, také s českým farmaceutickým průmyslem. Možná jste v posledních dnech zaznamenali zprávu, o které se v hanácké metropoli a v okolí hodně mluví. Po 30 letech mění známá společnost Pharmac svůj název. Proč k tomu dochází? Na telefonu vítáme PR manažerku Pharmacu Bronislavu Paučkovou. Dobrý den.
2: Zdravím vás, dobrý den.
1: Pharmac, značka, kterou známe desítky let. Proč ta změna?
2: Tak nový název Czech Gas od globální konkurence okamžitě odliší. Přiznám se, že málo kdo ví, že se jménem Pharmac existuje na světě více než tisíce firem.
1: Nově tedy budete místo Pharmacu vystupovat pod názvem Czech Gas. Co přesně tento název znamená, jakou myšlenku má vyjadřovat?
2: Ten název v sobě spojuje hned několik pro nás zásadních významů. V první řadě přímo odkazuje na český původ a reprezentaci špičkové kvality české práce, obrazně řečeno onoho českého genu ve světě. No a druhým rozměrem je pro nás kontinuita a rodinná tradice, protože v našem podniku dlouhodobě působí už několik generací.
1: Olomoucký Pharmac se mění na Czech Gas. Jak se naší firmě z hanácké metropole daří prosazovat na světových trzích v konkurenci?
2: Tak my jako výrobci látek pro vznik generických léků se nesnažíme konkurovat asijským nebo jiným producentům v masové levné velkovýrobě, ale naší hlavní devizou je špičková čistota látek, vysoká flexibilita a především nekompromisní kvalita odvedené práce. Stavíme na vysoké úrovni tuzemské vzdělanosti, na profesionalitě našich zaměstnanců a díky tomu v podstatě procházíme náročnými mezinárodními audity a kontrolami.
1: A závěrečná otázka, současně vzniká také Czech Gas Group. Co tato změna může znamenat pro Olomouc a pro okolí?
2: Vlastníme také kosmetickou společnost Medic Progress, která se zaměřuje na doplňky stravy, veterinární produkty a certifikovanou kosmetiku. Nově ale jako skupina chystáme taky vlastní developerské projekty přímo zde v Olomouci. Chceme zahájit výstavbu 110 bytů už letos na podzim. Také provozujeme pro radost a zpestření úspěšně gastroprovoz, včetně kavárny Art Café.
1: Pharmac se od tohoto týdne mění na Czech Gas. Důvody i budoucí plány nám nastínila PR manažerka Pharmacu Bronislava Paučková. Děkujeme.
2: Děkuji za pozvání.
1: Víme, co se děje v našem kraji. Reklamní rozhovor končí a my vysíláme dál.
0: Každý den to nejlepší z Rádia Hana.

0: 3. června. Kaufland.
1: Toužíte po svobodě na cestách? U Himer Moravia vám půjčíme nové či zánovní obytné vozy a karavany pro 2 až 5 osob. Ideální na dovolenou, víkend i spontánní road trip. Rezervace jednoduše online na himer-moravia.cz. Bude nám ctí stát se vaším parťákem na cestách.
2: Celá republika závidí severní Moravě poskytovatele internetu Náš Net. A víte proč? Rychlost a stabilita připojení, vlastní optická i rádiová síť, servis zdarma, chytrá televize, levný telefon. Zkrátka Náš Net. Koukněte a vyberte si náš-net.org.
3: Mé chuti lahodí jen skrbenské jahodí. Tisíce jahod, které si ve Skrbeni sami pozbíráte a s přáteli vychutnáte. Více na jahodyolomouc.cz.
4: Kulturní a kreativní centrum v Zámeckém parku v Tovačově zve milovníky italských hudebních inspirací tento čtvrtek na koncert instrumentálního souboru Musica Figuralis Trio. Milovníci hudby, máte se na co těšit. Uslyšíte stylovou interpretaci. Už tento čtvrtek v Tovačově od 19 hodin.
5: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
6: Tady je Rádio Hana.

0: Vítejte u zpráv. Strojírenský vysokoškolský obor v Olomouci, Olomoucký kraj a Vysoká škola Báňská technická univerzita Ostrava podepsali prohlášení o spolupráci na novém studijním programu Smart Engineering. Výuka by měla začít v akademickém roce 2027-28 a má být nejprve pro 50 studentů. Zázemí pro výuku budoucích inženýrů poskytne Střední průmyslová škola Strojnická. Tento projekt propojí středoškolské a vysokoškolské vzdělání a má za cíl zajistit regionu odborníky a nabídnout studentům kvalitní vzdělání v místě. V novém půjde do nové sezóny Prostějovské městské divadlo. Má nový grafický styl, který se inspiruje secesním Národním domem v Prostějově. Nová podoba grafiky pro dokumenty a plakáty propojuje tradici s moderní institucí. Řidiči a cyklisté v Prostějově na Bezručově náměstí a v ulicích Krapkova a Reslova budou uzavírky, které nás zdrží. Dopravní omezení v ulicích kvůli opravě kanalizace začnou v pondělí a potrvají do 24. července. Sport. Hokejistům HC Olomouc pomalu končí náročná příprava na suchu a už vyhlížejí první tréninky na ledě. Mora na svém webu zveřejnila kompletní plán přípravných zápasů, které prověří její formu před startem nové sezóny. Hanáci odehrají celkem 7 utkání. Do akce vletí v úterý 11. srpna, kdy na domácím ledě přivítají Vítkovice. V rámci přípravy se dvakrát střetnou také s prvoligovou Jihlavou a po jednom duelu je čeká konfrontace s Hradcem Králové a mistrovským Třincem. Celou zápasovou šňůru pak Kohouti zakončí v úterý 8. září atraktivním moravským derby na ledě Komety Brno. Fanoušci se tak mohou těšit na pořádnou porci hokeje ještě před vypuknutím extraligových bojů. Tolik další víkendová porce krátkých zpráv. Teď vysíláme předpověď počasí a dopravní zprávy.
1: Počasí.
2: Krásný víkend, máme tady dva dny plné meteorologických extrémů. Sobota to budeme tát ve vlastní šťávě při teplotách až do 36 stupňů. V neděli sice zůstaneme na tropické 33, ale k tomu se přidají na mnoha místech silné bouřky a lijáky. Osvěžující severní vítr sice v nárazech pořádně protáhne vaše trika, ale alespoň spláchne to úmorné horko. Víme, jak bude? Proplujeme víkendem s úsměvem, tropy i bouřkami.
3: Omega Centrum Olomouc nabízí jen do konce srpna letní akci 12+1. K novému ročnímu členství jeden měsíc zdarma. Jdi na omegasport.cz.
4: Doprava. Krásný den všem rodičům i prarodičům za volantem. Startuje nová velká kampaň Bezipu a týmu silniční bezpečnosti, která si posvítila na to, jak v autech vozíme naše nejmenší. Průzkumy totiž odhalily alarmující chyby. Téměř polovina z nás klidně připoutá dítě v tlusté zimní bundě, což při nárazu fatálně snižuje účinnost pásů. A 2/3 lidí zase příliš spěchají s otočením sedačky po směru jízdy. Pamatujte, že i ta nejlepší autosedačka ochrání vaše dítě jen tehdy, když je správně dotažená a upevněná. Přejeme vám bezpečný návrat z každé cesty.
5: Rádio Hana.

0: Nechybí bitva s Vítkovicemi. Vy si ale ledový klid zachovejte i v tomhle pařáku a prožijte parádně vychlazené odpoledne.
1: Dělat pro své okolí víc, než ukládá zákon. To je podstata společenské odpovědnosti. Olomoucký kraj zahajuje již 6. ročník prestižní ceny hejtmana za společenskou odpovědnost. Jste aktivní podnik, firma, živnostník, obec nebo nezisková organizace? Pak hledáme právě vás. Staňte se inspirací pro ostatní v CSR oblasti. Veškeré informace a přihlášku najdete na webu cenykraje.cz. Ukažte, že odpovědné chování v našem kraji pomáhá tvořit lepší budoucnost. Těšíme se na vaši účast v roce 2026. www.cenykraje.cz. Rádio Haná.cz. Vše, co se nevešlo do vysílání, najdete na Rádio Haná.cz. Aktuality, program, naše pokrytí. Vše na Rádio Haná.cz.
2: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
3: Léto ve Šternberku, to je jízda. Užívejte slunce na městském koupališti nebo skočte do vln v našem akvacentru. Čeká vás parádní osvěžení, tobogán, skluzavky a super relax pro celou rodinu. Venku pod oblohou nebo v teple pod střechou. U nás vás počasí nezaskočí. Zbalte plavky a pojďte si hrát. Těšíme se na vás, akvacentrum a městské koupaliště Šternberk.
4: Rychlá kola a silné motory v Šantovce. To je největší sraz supersportovních a luxusních automobilů na Moravě Super Ride Car Fest. Tuto sobotu si nenech ujít výstavu sportovních, supersportovních a luxusních vozů, offroadových i závodních bugin. A klidně se i projeď.

0: pro děti i dospělé a soutěže o hodnotné ceny. Přijďte se přesvědčit, že sport je jenom jeden.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Vaše firma má svůj příběh. Proč ho nenechat slyšet všem? Podcastem u George Vision ho můžete vyprávět jednoduše a profesionálně. Podcast vzdělává vaše zákazníky, posiluje povědomí o značce a dává vám obsah na sociální sítě. Vy mluvíte? George Vision se postará o zbytek. Zjistěte víc na georgevision.cz.
4: Nyní s mimořádnou slevou 50% již od 3600 korun v rámci Podcast Week. Více na georgevision.cz.
5: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
6: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy Jiří nápady.
7: Olomoucký report CZ.
8: Pořád se něco děje.
7: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
9: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
8: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
10: Městys náměš na Hané vás zve 21. června do amfiteátru na koncert. Od 17 hodin tu vystoupí Tomáš Kočko a Fleret. Spojení dvou legend moravské hudební scény slibuje jedinečný hudební zážitek. Nenechte si ujít tuto událost v náměšti na Hané 21. června v amfiteátru.

0: čem se píše?
1: Pojďme se podívat, o čem se aktuálně píše v našem regionu. Máme tu rekordy, nové cesty i moderní technologie. Olomoucký Gentleman's Club hlásí neuvěřitelný úspěch. Letošní charitativní dražba vynesla rekordních 680 tisíc korun, což je téměř dvojnásobek loňské částky. Většina peněz putuje na stavbu domu Ronalda McDonalda ve fakultní nemocnici Olomouc. Skvělý večer, kde byl hlavním hostem zakladatel rohlíku Tomáš Čupr, tak ukázal obrovskou štědrost našich podnikatelů. Víc na webu olomouc.cz. Skvělé zprávy máme i pro cyklisty. Kroměříž dokončila novou 1,4 kilometru dlouhou cyklostezku do Postoupek a Miňůvek. Lidé se tak konečně dostanou bezpečně do města a navíc se pohodlně napojí na trasy u nás v Olomouckém kraji. Víc na webu města Kroměříže. A do třetice Šumperk kráčí s dobou. Město nově spustilo vlastní podcast na Spotify. Krátké audiosprávy plné aktualit z radnice a praktických informací si tak můžete poslechnout kdykoliv, třeba v autě nebo při kávě. Víc na webu města Šumperka. Užijte si parádní den a zůstaňte s námi v obraze, i když jsme rádio.
0: Víme, o čem se píše. Rádio Hana.

0: Jdeme na zprávy. Změny v cestování pro cestující v Uničově. V pondělí příští týden začne rekonstrukce autobusového nádraží. Cestující najdou své spoje na náhradních stanovištích. Rekonstrukce má být hotová v září, píše o tom Report.cz.
1: Místní rádio, místní zprávy.
0: 75 let od založení slaví Přerovské gymnázium Jana Blahoslava a střední pedagogická škola. Celá škola je plná života a nyní vzdělává 900 žáků. Narozeninové oslavy plánuje na středu 24. června, a to v areálu školy. Z Přerova opět jezdí oblíbený víkendový cyklobus, který cyklisty i s kolem vyveze až na Bumbálku v Beskydech. Spoj k cyklovým letům jezdí každý víkend až do konce září z přerovského autobusového nádraží vždy v 7:30 ráno.
1: Sport.
0: Letošní velká cena České republiky v Brně přináší historickou změnu. MotoGP se na Masarykově okruhu vůbec poprvé nejede během letních prázdnin, ale už teď, ve třetím červnovém víkendu. Podle Petra Boháče z Autodromu Brno museli organizátoři kvůli dřívějšímu termínu přípravy o měsíc urychlit, ale vše perfektně zvládli. Obrovským lákadlem pro domácí fanoušky je český jezdec Filip Salač. Toho podle pořadatelů obrovský tlak domácího publika nežene do úzkých, ale naopak motivuje k lepším výkonům. Skvělou zprávou navíc je, že Brno má s MotoGP podepsaný 5-letý kontrakt, takže prestižní světový šampionát má na Jižní Moravě svou budoucnost jistou. Tolik sport a my jedeme dál. Z redakce přejeme krásný víkend.
1: Počasí.
2: Máme skvělou zprávu pro všechny, kteří vyhlíží nový týden a trošku jiné než tohle horké počasí. Od pondělí dostává vlna veder stopku a vystřídá jí stabilní příjemné léto. V pondělí teploty spadnou na lidských 26 až 30 stupňů Celsia. Po zbytek týdne se usadí kolem 25 stupňů Celsia. Přeháňky jenom ojediněle. Víme, jak bude. Víkend tropický, nový týden potom s teplotami do 30 stupňů.
3: Je mi jedno, jaké počasí je dneska venku. Stejně si vezmu svou novou podprsenku. Atraktiv. Dolní náměstí Olomouc. Váš obchod se spodním prádlem.
1: Doprava.
4: Chystáte se s rodinou autem na letní dovolenou za hranice? Pak zbystřete. Nová osvětová kampaň BESIPu upozorňuje, že předpisy pro dětské autosedačky se v Evropě liší, zatímco u nás je rozhodující výška do 150 cm a váha pod 36 kg, v jiných státech hraje hlavní roli věk. Odborníci proto radí, nespoléhejte jen na minimální zákonné požadavky dané země, ale na to, co je pro vaše dítě skutečně bezpečné. Statistika je totiž neúprosná a policejní čísla varující. Neriskujte a před cestou raději zkontrolujte správné upevnění sedačky i dotažení pásů. Šťastnou cestu bez nehod.
1: Rádio Hana.

0: Je odpoledne.
1: Bonjour Olomouc, zvu vás na malý výlet do Paříže a přitom nemusíte opustit své město. 14. října v kině Metropol oživíme v mém projektu světové šanzóny legendy, jako jsou Jacques Brel, Charles Aznavour, Marlene Dietrich, Edith Piaf, Hanna Hegerová a tak dál a tak dál. Bude to večer plný vášně, elegance a živého jazzu. Jmenuji se Renata Dressler a už teď se nemůžu dočkat té jedinečné olomoucké atmosféry. Takže na viděnou.
2: Renata Dressler a světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz.
3: Rádio Hana. Jsme nejposlouchanější regionální rádio v Olomouckém kraji. Děkujeme.
4: Rádio Hana. Vaše věrné rádio.
5: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
6: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
5: Čerstvé jako z Kauflandu.
7: Zveme všechny žáky, absolventy a příznivce na oslavu 75. výročí Střední pedagogické školy v Přerově. Hudební festival Masters odstartuje v areálu školy ve středu 24. června od 8.30. Přijďte si užít skvělou hudbu a setkání po letech.
8: Udělejte s námi Prostějov bezpečnějším místem pro všechny. Prostějov vyhlašuje výběrové řízení na strážníka městské policie. Máte spravedlnost v krvi, k tomu maturitu, řidičák, umíte to s počítačem a jste v kondici. Staňte se strážníkem městské policie Prostějov. Více na Prostějov.eu. Prostě bezpečně.
9: Zajímá vás, jak by vypadal váš život s elektromobilem? Zapůjčte si jeden z našich elektrických modelů Škoda Enyaq nebo Škoda Elorok a vyzkoušejte si je na víkend, týden nebo klidně 14 dní. Škoda Explore. Vaše cesta k elektromobilitě.
10: Porsche Olomouc Horní Lán. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. Porsche-olomouc.cz.
11: Jahody, jahody.
12: Přijďte si nazbírat ty nejsladší jahody do Prostějova na ulici Určická a nově v Nedvězí u Olomouce. Více na jahodárny.cz.
13: Svět spánku CZ. Dřevo všude. I pod čalouněním. Dřevotřísku u nás nehledejte. Není nikde. Vyrábíme poctivé ložnice, které vydrží roky. Spolehněte se. Svět spánku CZ.
14: Nyní na úplně vše doprava zdarma až k vám domů. Svět spánku CZ.
15: Tady je Rádio Hana.

0: rána. Kam vyrazit?
1: Je tu nabitý víkendový přehled, co dělat. Ještě dnes naše město žije festivalem Olomouc ožije. Vyrazte za pouličním umělci nebo DJ v Bezručových sadech. Sobota patří taky hodům. Potkáme se v Brodku u Přerova, v Olšanech u Prostějova se Ztraceným rájem a v Charvátech. V Bělkovicích Hlašťanech vás u Rybníka čeká cymbálovka a večer kapela Reflexy. S dětmi dnes musíte vidět hasičské oslavy v Prosenicích, dětskou olympiádu v Hlubočkách nebo vodní hrádky v Samotiškách. Lázně Slatěnice vás zvou na den zdraví s Beatles Revivalem a velké losiny na svatojánské slavnosti z hity Karla Gotta. V neděli si potom nenechte ujít den rodiny v olomoucké zoologické zahradě na Svatém Kopečku nebo tradiční pouť v Luké. Do diáře si můžete zapsat i příští sobotu na paloučku u SK v Olomouci, to odpálí Čechomor. Přejeme parádní víkend.
0: S námi máte každý den nejlepší přehled o akcích v našem okolí. akce@radiohana.cz.
2: Udělal to parádě, pojď synu!
0: Mistrovství světa 2026 hostí USA, Kanada a Mexiko.
2: Je to gol!
0: Hraje 48 týmů a obří finále bude v New Yorku. Kdo zvedne nad hlavu ikonický pohár? To podstatné ze 104 zápasů nemusíte složitě hledat. Laďte naše rádio a poslouchejte pravidelný fotbalový infoservis.
3: Jestli si ten fotbal neprosadí, tak si u mě mrtvej muž.
0: Ty nejzajímavější příběhy, výsledky a emoce z Ameriky vám servírujeme každý den přímo do uší.
3: To je jasný.
0: S námi jste ve hře každý den.
4: Jsou s osobními vozy Opel jejich majitelé spokojeni?
5: Já.
4: Protože jsou spolehlivé?
5: Já, natürlich.
4: A se zárukou na 5 let zdarma?
5: Já, sicher.
4: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si osobní vůz Astra, Moka nebo Frontera. Nyní v akční nabídce u Moto Morava Brněnská 57.

0: Buďte v časopise na online i tady v rádiích. Napište hned na redakce zavináč akcezabava.cz.
1: Mohli byste se přehrabovat v hromadě CDček?
2: Každý den složitě sestavovat playlisty na telefonu.
1: Otáčet tam a zpátky gramodesky.
2: Hledat ztracené minidisky.
1: A nebo oprášit starý magneťák ze skříně. Pokud tedy vůbec víte, jak taková věc vypadá.
2: Ale vy jste dali přednost rádiu.

0: Děkujeme. Jedinečná rodinná akce plná zábavy v pátek 26. června v Olympii Olomouc.
1: Banana, papaj, papaj.
0: Omlouváme se, do vysílání se nám dostali mimoni. Říkají

0: Mimoni a Monstra. Setkání s Mimoni v pátek 26. června v Olympii Olomouc. Více na olympiaolomouc.cz.
1: Kulturní a kreativní centrum v Zámeckém parku v Tovačově zve milovníky italských hudebních inspirací tento čtvrtek na koncert instrumentálního souboru Musica Figuralis Trio. Milovníci hudby, máte se na co těšit. Uslyšíte stylovou interpretaci. Už tento čtvrtek v Tovačově od 19 hodin.
2: Zavratné mega slevy!
3: Čím více nakoupíte, tím více ušetříte. Rozdáváme kupony na okamžité slevy až do 10 000 korun. U nás najdete svůj trend. Mabelix. Buďte in.
4: Město Přerov vás zve 21. června na Evropský den hudby v parku Michalov. V parku dostanou prostor zkušení i začínající umělci a navážou tak na tradici, která se u nás zabydlela a je každoročním zpestřením konce června. Evropský den hudby v Přerově. Více na Facebooku Kultura Přerov.
5: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise větší za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
6: Hledáte pro děti smysluplný program na léto? Příměstské tábory v pevnosti Poznání zvou malé chemiky, astronauty, zoology i badatele. Pokusy v laboratořích, šifry, soutěže i digitální planetárium. Spoustu času venku či v botanické zahradě. Přihlaste své děti ještě dnes na tábory pevnosti Poznání Olomouc.
7: Rádio Hana.

0: Jdeme na další zprávy. Kaple ve Štarnově na Olomoucku nově patří obci. Ta získala od státu bezúplatně pozemek s historickou kaplí Panny Marie Bolestné. Krok umožní obci zahájit nutné opravy památky, jako je sanace zdiva a obnova fresek.
1: Místní rádio, místní zprávy.
0: Více jezdíme hromadnou dopravou v Olomouckém kraji. Integrovaný dopravní systém tu přepravil loni asi 61 milionů 600 tisíc cestujících. Jde o meziroční nárůst o 5,5 milionu lidí. Zájem o veřejnou dopravu odstartovalo navýšení slev na 75% pro děti, studenty a seniory. Správa železnic varuje před nebezpečnými výzvami na sociálních sítích. Spustila kampaň Gameplay není realita. Ukazuje situace z videoher, které v reálném světě končí tragicky.
2: Nová preventivní kampaň je zaměřená především na mladé lidi, jejich rodiče, ale i řidiče. Hlavním motivem kampaně jsou krátká videa, částečně vytvořená umělou inteligencí, která využívají motiv fiktivních videoher. Ukazují situace, které jsou ve virtuálním světě běžné, ale v reálném prostředí železnice mohou skončit tragicky.
0: Doplnila mluvčí zprávy železnic Nela Eberl-Frýbová.
1: Sport.
0: Fotbalová Sigma hlásí první letní posilu. Na Hanou přichází islandský útočník Hilmir Rafn Mikkelsson z norského Stavangeru. 22-letý reprezentant do 21 let podepsal v Olomouci víceletý kontrakt. Tenhle bezmála dvoumetrový urostlý útočník má za sebou angažmá v Itálii a se Stavangerem oslavil norský titul. Manažer Pavel Hapal věří, že přinese dravost a rychlost, která týmu chyběla. Hilmire, ať to střílí. Tolik zprávy, přejeme úspěšný den a pokračujeme s počátkem časím a dopravou.
1: Počasí.
3: Venku to dneska vypadá na pořádnou saharskou jízdu. Rtuť teploměru se u nás vyšplhá na tropických 31 až 36 stupňů. Ideální čas hodit se do klidu někde u vody. Odpoledne vzduch zhoustne, bude pořádné dusno, budou se tvořit přehánky nebo bouřky. K večeru můžou dorazit i k nám. Tak nezapomeňte hodně pít a raději potom schovejte zahradní nábytek. Víme, jak bude. Dneska vedro, dusno a potom bouřky.
4: Omega Centrum Olomouc nabízí jen do konce srpna letní akci 12+1. K novému ročnímu členství jeden měsíc zdarma. Jdi na omegasport.cz.
1: Doprava.
5: Krásný den, máme pro vás skvělou zprávu, která dokazuje, že nová generace na silnicích rozhodně neztratí hlavu.

0: Více než stovka dětí musela ve Zlínském kraji zvládnout testy z pravidel, první pomoc i náročný labyrint značek. Přejeme vám bezpečné kilometry na 2 i 4 kolech a pohodu na všech vašich cestách.
1: Rádio Hana.

Proč jezdit do supermarketu, když můžete mít ty nejlepší italské sýry, těstoviny a kávu rovnou od nás? A jako bonus vás Radio Haná pošle přímo do Bergama. Hrajeme už od příštího víkendu, tak se na tu vlnu hoďte s tímto italským.

0: Příjemné odpoledne. Město Šumperk spustilo vlastní podcast na Spotify. Zprávy z radnice tak máte rovnou v uších. Narozeniny dnes navíc slaví hollywoodská Nicole Kidman i šéf hokeje Alois Hadamčík. Hoďte se do gala, otevřete si něco dobrého a užijte si hvězdný zbytek odpoledne.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M 30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
2: Florcenter Holice
3: vás zve do kavárny a motýlária.
4: Jupí, spousta exotických motýlů na dosah ruky.
3: Prozkoumejte svět pestrobarevných motýlů od kukel až po dospělé krasavce.
4: Motýlárium a kavárna v zahradním centru v Olomouci Šlechtitelů 6.
2: Ve Florcentru Holice.
5: Objevte kouzlo Hanáckého Prostějova. Navštivte historickou radnici, zámek i parky. Zažijte léto plné kultury. Město Prostějov. Místo, kde to žije.
1: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
6: Léto ve Šternberku, to je jízda. Užívejte slunce na městském koupališti nebo skočte do vln v našem akvacentru. Čeká vás parádní osvěžení, tobogán, skluzavky a super relax pro celou rodinu. Venku pod oblohou nebo v teple pod střechou. U nás vás počasí nezaskočí. Zbalte plavky a pojďte si hrát. Těšíme se na vás, akvacentrum a městské koupaliště Šternberk.
7: Vaše firma má svůj příběh. Proč ho nenechat slyšet všem? Podcastem u George Vision ho můžete vyprávět jednoduše a profesionálně. Podcast vzdělává vaše zákazníky, posiluje povědomí o značce a dává vám obsah na sociální sítě. Vy mluvíte? George Vision se postará o zbytek. Zjistěte víc na georgevision.cz.
8: Nyní s mimořádnou slevou 50% již od 3600 korun v rámci Podcast Week. Více na georgevision.cz.
9: Mé chuti lahodí jen skrbenské jahodí. Tisíce jahod, které si ve Skrbeni sami pozbíráte a s přáteli vychutnáte. Více na jahodyolomouc.cz.
10: Nejlepší hudební výběr. Radio Hana.

Ahoj, tady Richard Krajčus, kapely Krištof. Zdravím všechny posluchače Rádia Hana a jsem šťastný, že právě teď budete poslouchat naši novinku Půlnoční hřích, kterou s námi naspívala Dobrá Ládia. Užijte si to. Mám

0: příjemný poslech z Rádia Haná. 104 zápasů a 48 nejlepších světových týmů. Letošní mistrovství světa ve fotbale nabízí nevídanou podívanou. My pro vás sledujeme každé důležité utkání a to nejpodstatnější vám shrneme v ucelené podobě. Sledujte dění v Americe s námi. Náš fotbalový infoservis startuje právě teď.
1: Mistrovství světa ve fotbale Infoservis.
2: Obrovský skandál v Argentině otřásá fotbalovým světem uprostřed probíhajícího mistrovství světa. Populární herečka a moderátorka Florencia Peña totiž v živém vysílání streamovací služby Luzu TV oznámila šokující zprávu, že zemřel otec Lionela Messiho, Jorge. Jak se ale v zápětí ukázalo, šlo o naprostou dezinformaci. Messiho otec sice je v nemocnici, ale jeho stav se podle oficiálního vyjádření rodiny naopak zlepšuje. 51letá herečka se okamžitě na svém Instagramu Messimu i jeho blízkým veřejně omluvila s tím, že informaci dostala od produkčního týmu a sama byla v šoku. Celá kauza už má i drsné následky. Odpovědní pracovníci dostali okamžitou výpověď a samotná moderátorka spolupráci se stanicí ukončila. Sám Messi, který v úvodním zápase sestřelil Alžírsko hetrikem, se teď plně soustředí na fotbal. K dalšímu utkání šampionátu nastoupí v dresu Argentiny už v pondělí večer proti Rakousku.
1: Nejlepší fotbalové info z mistrovství světa. Každý den v tomto čase a na tomto rádiu.
3: Jsou s osobními vozy Opel jejich majitelé spokojeni?
4: Já.
3: Protože jsou spolehlivé?
4: Já, natürlich.
3: A se zárukou na 5 let zdarma?
4: Já, sicher.
3: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si osobní vůz Astra, Moka nebo Frontera. Nyní v akční nabídce Umoto Morava, Brněnská 57, Olomouc.
1: Rádio Haná.
5: Jsme online na radiohana.cz.
1: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velké XXL balení Actimel 12 kusů s apkou za 89,90. Nebo Pilsner Urquell 8 pek za 229 korun. Albert. Dle srovnání k 10.6.
6: Toužíte po svobodě na cestách? U Himer Moravia vám půjčíme nové či zánovní obytné vozy a karavany pro 2 až 5 osob. Ideální na dovolenou, víkend i spontánní road trip. Rezervace jednoduše online na himer-moravia.cz. Bude nám ctí stát se vaším parťákem na cestách.
7: Celá republika závidí severní Moravě poskytovatele internetu Náš Net. A víte proč? Rychlost a stabilita připojení, vlastní optická i rádiová síť, servis zdarma, chytrá televize, levný telefon. Zkrátka Náš Net. Koukněte a vyberte si náš-net.org.
8: Firma Havelka Uherné Sklady, dobrý den.
9: No, konečně. Hejte, k vám se taky dovolat.
8: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
9: Jo, a ještě mi řekněte, že se si nechali i jarní slevy uhlí.
8: No to teda, volejte i hned 602 489 489.
9: Dobré, to pravda.
10: Jarní slevy uhlí z Uhloterii platí do konce června i pro Olomoucko a Jesenicko.
1: Kemp Pádlo Morava a Rádio Haná uvádí Hanáckou neckiádu

0: 6 hodin.
1: Hezké odpoledne.
0: Zprávy Rádia Hana.
2: Pojďte si poslechnout, co pak se děje. Na flekaté fasády v Olomouci upozorňuje Olomoucký deník. V centru města přibývá budov se skvrnami na fasádách, vypadají jako plíseň, ale je to dílo pavouka jménem Cedivečka Zápřední. Vybírá si pro pavučiny hlavně světlé omítky. Efektivním osvědčeným způsobem, jak se pavučin zbavit, je mechanické očištění pomocí koštěte nebo vysokotlakého čističe. Účinek je rychlý, ale bohužel dočasný. Cedivečka se na místa vrací.
0: Místní rádio, místní zprávy.
2: Kulturní městský dům v Přerově chátrá. Kvůli padající omítce je nově obehnán plotem. Architektonické prvky budovy jsou prozatím zpevněné a blízká se na lepší časy. Městský dům čeká postupná obnova.
0: Sport.
2: O tom, že mnohým dětem dnes chybí zdravý pohyb a neumí kotoul ani hvězdu, mluví odborníci už dlouho. Olomoucký kraj proto přímo jedná a do projektu Sportimáček investoval bezmála 2 miliony korun. V 50 mateřských školách napříč celým regionem se tak budou děti učit kladnému vztahu ke sportu. Pohybovou gramotnost dětí podporuje i vedení kraje. Pohyb je pro zdravý vývoj dětí naprosto zásadní. Čím dříve si děti vytvoří pozitivní vztah ke sportu a aktivnímu životnímu stylu, tím větší je šance, že si jej zachovají i v dospělosti, uvedla Monika Hryzbilová, náměstkyně hejtmana Olomouckého kraje pro oblast sportu. Každá zapojená školka od Olomouce až po Zlaté hory získala 30 000 korun na nové cvičební sady a školení pedagogů. Tolik sobotní zprávy, teď už počasí a doprava. Z redakce přejeme krásný víkend.
0: Nechat dneska někoho soustředěně poslouchat déle než pár minut?
1: Pro ostatní naprosté sci-fi. Na Hané ale máme jiné superhrdiny. Vás!
0: Podle aktuálních čísel radioprojektu s námi totiž trávíte nejdéle času ze všech soukromých stanic.
1: Přes 3,5 hodiny denně.
0: To je víc než délka lecjakého filmového trháku.
1: Naše vděčnost nezná hranic a je to pro nás ta nejlepší odměna.
0: Děkujeme. Počasí.
3: Sluníčko do nás dál pere na plné pecky. Sobotní počasí skoro jasné až polojasné, teploty 31 až 38, v neděli 28 až 33. Na mnoha místech bouřky z tepla a silné lijáky. Víme, jak bude. Víkend úplně letní, vedro, dusno a přijdou i bouřky.
4: Je mi jedno, jaké počasí je dneska venku. Stejně si vezmu svou novou podprsenku. Atraktiv. Dolní náměstí Olomouc. Váš obchod se spodním prádlem.
0: Doprava.
5: Krásný den všem rodičům i prarodičům za volantem. Startuje nová velká kampaň Bezipu a týmu silniční bezpečnosti, která si posvítila na to, jak v autech vozíme naše nejmenší. Průzkumy totiž odhalily alarmující chyby. Téměř polovina z nás klidně připoutá dítě v tlusté zimní bundě, což při nárazu fatálně snižuje účinnost pásů. A 2/3 lidí zase příliš spěchají s otočením sedačky po směru jízdy. Pamatujte, že i ta nejlepší autosedačka ochrání vaše dítě jen tehdy, když je správně dotažená a upevněná. Přejeme vám bezpečný návrat z každé cesty.
0: Rádio Hana.

0: Přijďte si nazbírat ty nejsladší jahody. Do Prostějova na ulici Určická a nově v Nedvězí u Olomouce. Více na jahodárny.cz.
1: Už jsi slyšel o jezírkách Banat?
2: Jo, Banat, mají tam super jezírka. Navíc mají nejlepší granule v okolí, asi vždycky tak pochutnám.
1: A víš co, mají i vlastní e-shop, rychlý nákup, skvělý sortiment a ty ceny.
2: To zní dobře, úplně mě to zahřálo u ploutve. Jezírka Banat je největší specializovaná prodejna a e-shop zahradních jezírek.
1: Jsme tu pro vás již 20 let.
2: Jezírka Banat.cz.
3: Zajímá vás, jak by vypadal váš život s elektromobilem? Zapůjčte si jeden z našich elektrických modelů Škoda Enyaq nebo Škoda Elorok a vyzkoušejte si je na víkend, týden nebo klidně 14 dní. Škoda Explore. Vaše cesta k elektromobilitě.
4: Porsche Olomouc Horní Lán. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. Porsche-Olomouc.cz

0: zejména pro děti i dospělé a soutěže o hodnotné ceny. Přijďte se přesvědčit, že sport je jenom jeden.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
4: Městy s náměš na Hané vás zve 21. června do amfiteátru na koncert. Od 17 hodin tu vystoupí Tomáš Kočko a Fleret. Spojení dvou legend moravské hudební scény slibuje jedinečný hudební zážitek. Nenechte si ujít tuto událost v náměšti na Hané 21. června v amfiteátru.

0: Rádio Haná, kalendárium.
1: Je 20. června a my pro vás máme čerstvý mix narozeninových svíček i motoristické nostalgie. Dnes slaví zpěvák Petr Kolář a s ním i americká legenda Lionel Richie. Svíčky na dortu spoukává také Fred Flintstone, neboli herec John Goodman, hollywoodská hvězda Nicole Kidman a šéf českého hokeje Alois Hadamčík. Všem posíláme velké gratulace. V kalendáři dnes svítí květa a květuše. Všechny květušky dneska je to vaše, tak si vyproste pořádnou kytici. A teď jedna slza nostalgie. Přesně dnes je to 25 let, kdy se přestala vyrábět legendární Škoda Felicia. Pokud vám ještě stojí v garáži a nezrezivěla, pohlaďte ji po palubovce. Na závěr plavky do pohotovosti. Zítra nám totiž oficiálně začíná léto. Užijte si parádní den. Dnes je sobota 20. června.
0: Rádio Haná, kalendárium.
2: Hudební novinka Rádia Haná.
0: Právě teď.
2: Právě teď.

0: 18 hodin.
1: Hezký podvečer.
0: Zprávy Rádia Hana.
2: Vítejte u zpráv. Strojírenský vysokoškolský obor v Olomouci, Olomoucký kraj a Vysoká škola Báňská technická univerzita Ostrava podepsali prohlášení o spolupráci na novém studijním programu Smart Engineering. Výuka by měla začít v akademickém roce 2027-28 a má být nejprve pro 50 studentů. Zázemí pro výuku budoucích inženýrů poskytne Střední průmyslová škola Strojnická. Tento projekt propojí středoškolské a vysokoškolské vzdělání a má za cíl zajistit regionu odborní a nabídnout studentům kvalitní vzdělání v místě. V novém půjde do nové sezóny Prostějovské městské divadlo. Má nový grafický styl, který se inspiruje secesním Národním domem v Prostějově. Nová podoba grafiky pro dokumenty a plakáty propojuje tradici s moderní institucí. Řidiči a cyklisté v Prostějově na Bezručově náměstí a v ulicích Krapkova a Reslova budou uzavírky, které nás zdrží. Dopravní omezení v ulicích kvůli opravě kanalizace začnou v pondělí a potrvají do 24. července.
0: Sport.
2: Hokejistům HC Olomouc pomalu končí náročná příprava na suchu a už vyhlížejí první tréninky na ledě. Mora na svém webu zveřejnila kompletní plán přípravných zápasů, které prověří její formu před startem nové sezóny. Hanáci odehrají celkem 7 utkání. Do akce vletí v úterý 11. srpna, kdy na domácím ledě přivítají Vítkovice. V rámci přípravy se dvakrát střetnou také s prvoligovou Jihlavou a po jednom duelu je čeká konfrontace s Hradcem Králové a mistrovským Třincem. Celou zápasovou šňůru pak Kohouti zakončí v úterý 8. září atraktivním moravským derby na ledě Komety Brno. Fanoušci se tak mohou těšit na pořádnou porci hokeje ještě před vypuknutím extraligových bojů. Tolik další víkendová porce krátkých zpráv. Teď vysíláme předpověď počasí a dopravní zprávy.
0: Počasí.
3: Krásný víkend, máme tady dva dny plné meteorologických extrémů. Sobota to budeme tát ve vlastní šťávě při teplotách až do 36 stupňů. V neděli sice zůstaneme na tropické 33, ale k tomu se přidají na mnoha místech silné bouřky a lijáky. Osvěžující severní vítr sice v nárazech pořádně protáhne vaše trika, ale alespoň splákne to úmorné horko. Víme, jak bude, proplujeme víkendem s úsměvem, tropy i bouřkami.
1: Chystáte se s rodinou autem na letní dovolenou za hranice? Pak zbystřete. Nová osvětová kampaň BESIPu upozorňuje, že předpisy pro dětské autosedačky se v Evropě liší, zatímco u nás je rozhodující výška do 150 cm a váha pod 36 kg, v jiných státech hraje hlavní roli věk. Odborníci proto radí, nespoléhejte jen na minimální zákonné požadavky dané země, ale na to, co je pro vaše dítě skutečně bezpečné. Statistika je totiž neúprosná a policejní čísla varující. Neriskujte a před cestou raději zkontrolujte správné upevnění sedačky i dotažení pásů. Šťastnou cestu bez nehod.
0: Rádio Hana.

0: Vypněte na chvíli telefony a užijte si neopakovatelnou atmosféru dnešního podvečera.
1: Bonjour Olomouc, zvu vás na malý výlet do Paříže a přitom nemusíte opustit své město. 14. října v kině Metropol oživíme v mém projektu světové šanzóny legendy, jako jsou Jacques Brel, Charles Aznavour, Marlene Dietrich, Edith Piaf, Hanna Hegerová a tak dál a tak dál. Bude to večer plný vášně, elegance a živého jazzu. Jmenuji se Renata Dressler a už teď se nemůžu dočkat té jedinečné olomoucké atmosféry. Takže na viděnou.
2: Renata Dressler a světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz.
0: Rádio Hana,
2: Skyrock
0: i Metropole v jediné aplikaci do mobilu
2: pro váš lepší hudební výběr.
0: Stáhněte si aplikaci Rádio Hana do telefonu,
2: Google Play a Apple Store.
0: Stahujte,
2: poslouchejte,
0: užívejte.
3: Léto ve Šternberku, to je jízda. Užívejte slunce na městském koupališti nebo skočte do vln v našem akvacentru. Čeká vás parádní osvěžení, tobogán, skluzavky a super relax pro celou rodinu. Venku pod oblohou nebo v teple pod střechou. U nás vás počasí nezaskočí. Zbalte plavky a pojďte si hrát. Těšíme se na vás, akvacentrum a městské koupaliště Šternberk.
4: Objevte kouzlo Hanáckého Prostějova. Navštivte historickou radnici, zámek i parky. Zažijte léto plné kultury. Město Prostějov. Místo, kde to žije.
5: Kulturní a kreativní centrum v zámeckém parku v Tovačově zve milovníky italských hudebních inspirací tento čtvrtek na koncert instrumentálního souboru Musica Figuralis Trio. Milovníci hudby, máte se na co těšit. Uslyšíte stylovou interpretaci. Už tento čtvrtek v Tovačově od 19 hodin.
6: Jahody, jahody.
7: Přijďte si nazbírat ty nejsladší jahody do Prostějova na ulici Určická a nově v Nedvězí u Olomouce. Více na jahodárny.cz.
8: Hledáte pro děti smysluplný program na léto? Příměstské tábory v

0: Olympiádě. Přihlaste své děti ještě dnes na tábory pevnosti poznání Olomouc.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
2: Radio Hana.

0: nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Do rady nám dorazil zajímavý host a je to Pavel z Olomouce, potažmo tedy z Chomoutova. Před několika dny vyhrál naši velkou soutěž klimatizaci za 33 tisíc korun. Pavle, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Kudy vedla cesta k naší soutěži? Jak jste se o tom dozvěděl, že rozdáváme klimatizaci za 33 tisíc?
2: Tak já každý den poslouchám vaše rádio, takže buď v práci nebo v autě, takže tam jsem to slyšel, takže jsem se snažil si dovolat.
1: Pojďme si zrekapitulovat, jak to probíhalo. Od pondělka do čtvrtka jsme v rámci téhleté soutěže hledali 4 kvalifikující se finalisty, kteří si to rozdali ve velkém finále v pátek. Jaký byl váš způsob na to se v pátek po zaznění toho signálu dovolat jako první? Jak jste se na to chystal, nebo to byla náhoda?
2: Poslouchal jsem to na klasickém rádiu, protože v aplikaci je to vždycky zpožděný o něco málo. Takže jsem pozorně poslouchal a jakmile se ozval slovo teď, tak jsem vytáčel, no.
1: Vy se tu klimatizaci nenecháte. Pro koho bude?
2: Je to pro rodiče, protože jsou starší a vlastně jak jsou ty vedra, tak blbě to snáší, tak proto jsem se rozhodl to pro ně vyhrát.
1: Jak jste je o tom informoval, jak na to reagovali?
2: No, řekl jsem jim, že budou mít klimatizaci, tak nejdřív říkali, že jí nechtějí, že nic nechcou platit. Říkám, máte už zadarmo. Vyhrál jsem to. První otázka byla, kde jsem sázel. Jsem vlastně řekl, že jsem poslouchal a vyhrál jsem to, no, tak jsou rádi.
1: A závěrečná otázka, co byste doporučil taky všem, kteří by chtěli soutěžit a říkají si, ne, to já prostě v životě nemůžu nic vyhrát. Jaká je vaše rada?
2: Poslouchat, zkoušet to. No, pokaždé to nevyjde, ale mně už to několikrát vyšlo. Je to jenom o štěstí.
1: Pavel z Olomouce, potažmo z Chomoutova, už si tady u nás přebral onen voucher na klimatizaci za 33 tisíc korun. Teď se na něj díváme a klimatizace už je na cestě. Pavle, gratulujeme a děkujeme, že posloucháte.
2: Děkuji. Nashledanou.
0: Každý den to nejlepší z Rádia Haná.

0: Zprávy Rádia Haná.
1: Jdeme na zprávy. Změny v cestování pro cestující v Uničově. V pondělí příští týden začne rekonstrukce autobusového nádraží. Cestující najdou své spoje na náhradních stanovištích. Rekonstrukce má být hotová v září, píše o tom Report.cz.
0: Místní rádio, místní zprávy.
1: 75 let od založení slaví Přerovské gymnázium Jana Blahoslava a střední pedagogická škola. Celá škola je plná života a nyní vzdělává 900 žáků. Narozeninové oslavy plánuje na středu 24. června, a to v areálu školy. Z Přerova opět jezdí oblíbený víkendový cyklobus, který cyklisty i s kolem vyveze až na Bumbálku v Beskydech. Spoj k cyklovým letům jezdí každý víkend až do konce září z přerovského autobusového nádraží vždy v 7:30 ráno.
0: Sport.
1: Letošní velká cena České republiky v Brně přináší historickou změnu. MotoGP se na Masarykově okruhu vůbec poprvé nejede během letních prázdnin, ale už teď, ve třetím červnovém víkendu. Podle Petra Boháče z Autodromu Brno museli organizátoři kvůli dřívějšímu termínu přípravy o měsíc urychlit, ale vše perfektně zvládli. Obrovským lákadlem pro domácí fanoušky je český jezdec Filip Salač. Toho podle pořadatelů obrovský tlak domácího publika nežene do úzkých, ale naopak motivuje k lepším výkonům. Skvělou zprávou navíc je, že Brno má s MotoGP podepsaný 5letý kontrakt, takže prestižní světový šampionát má na Jižní Moravě svou budoucnost jistou. Tolik sport a my jedeme dál. Z redakce přejeme krásný víkend.
0: Počasí.
2: Máme skvělou zprávu pro všechny, kteří vyhlíží nový týden a trošku jiné než tohle horké počasí. Od pondělí dostává vlna veder stopku a vystřídá jí stabilní příjemné léto. V pondělí teploty spadnou na lidských 26 až 30 stupňů Celsia, po zbytek týdne se usadí kolem 25 stupňů Celsia. Přeháňky jenom ojediněle. Víme, jak bude. Víkend tropický, nový týden, potom s teplotami do 30 stupňů.
3: Dobrý den, máme pro vás skvělou zprávu, která dokazuje, že nová generace na silnicích rozhodně neztratí hlavu. Celou

0: na chodě. Ve starší kategorii si pak zlato vybojovala základní škola z Opatovic nad Labem. Více než stovka dětí musela ve Zlínském kraji zvládnout testy z pravidel, první pomoc i náročný labirint značek. Přejeme vám bezpečné kilometry na 2 i 4 kolech a pohodu na všech vašich cestách.
1: Rádio Hana.

0: krásný podvečer z Rádia Hana. V Kroměříži dokončili novou cyklostezku až k hranicím našeho kraje. A hlavně nezapomeňte, zítra nám oficiálně začíná astronomické léto. Nafoukněte lehátka, nachystejte plavky a prožijte ten nejbáječnější start do letní sezóny.
1: Dělat pro své okolí víc, než ukládá zákon. To je podstata společenské odpovědnosti. Olomoucký kraj zahajuje již šestý ročník prestižní ceny hejtmana za společenskou odpovědnost. Jste aktivní podnik, firma, živnostník, obec nebo nezisková organizace? Pak hledáme právě vás. Staňte se inspirací pro ostatní v CSR oblasti. Veškeré informace a přihlášku najdete na webu cenykraje.cz. Ukažte, že odpovědné chování v našem kraji pomáhá tvořit lepší budoucnost. Těšíme se na vaši účast v roce 2026. www.cenykraje.cz.
2: Rádio Hana.
3: Jsme online na radiohana.cz.
4: Vaše firma má svůj příběh. Proč ho nenechat slyšet všem? Podcastem u George Vision ho můžete vyprávět jednoduše a profesionálně. Podcast vzdělává vaše zákazníky, posiluje povědomí o značce a dává vám obsah na sociální sítě. Vy mluvíte? George Vision se postará o zbytek. Zjistěte víc na georgevision.cz.
5: Nyní s mimořádnou slevou 50% již od 3600 korun v rámci Podcast Week. Více na georgevision.cz.
6: Toužíte po svobodě na cestách? U Himer Moravia vám půjčíme nové či zánovní obytné vozy a karavany pro 2 až 5 osob. Ideální na dovolenou, víkend i spontánní road trip. Rezervace jednoduše online na himer-moravia.cz. Bude nám ctí stát se vaším parťákem na cestách.
7: Svět spánku CZ. Dřevo všude. I pod čalouněním. Dřevotřísku u nás nehledejte. Není nikde. Vyrábíme poctivé ložnice, které vydrží roky. Spolehněte se. Svět spánku CZ.
8: Nyní na úplně vše doprava zdarma. Až k vám domů. Svět spánku CZ.
9: Jedinečná rodinná akce plná zábavy v pátek 26. června v Olympii Olomouc.
10: Banana, papaj, papaj.
9: Omlouváme se, do vysílání se nám dostali mimoni. Říkají, že

0: Mimoni a Monstra. Setkání s Mimoni v pátek 26. června v Olympii Olomouc. Více na olympiaolomouc.cz.
1: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje.
2: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
3: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
1: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
4: Posloucháte Rádio Haná.
5: Hezký večer.

0: o čem se píše?
1: Pojďme se podívat, o čem se aktuálně píše v našem regionu. Máme tu rekordy, nové cesty i moderní technologie. Olomoucký Gentleman's Club hlásí neuvěřitelný úspěch. Letošní charitativní dražba vynesla rekordních 680 tisíc korun, což je téměř dvojnásobek loňské částky. Většina peněz putuje na stavbu domu Ronalda McDonalda ve fakultní nemocnici Olomouc. Skvělý večer, kde byl hlavním hostem zakladatel rohlíku Tomáš Čupr, tak ukázal obrovskou štědrost našich podnikatelů. Víc na webu olomouc.cz. Skvělé zprávy máme i pro cyklisty. Kroměříž dokončila novou 1,4 kilometru dlouhou cyklostezku do Postoupek a Miňůvek. Lidé se tak konečně dostanou bezpečně do města a navíc se pohodlně napojí na trasy u nás v Olomouckém kraji. Víc na webu města Kroměříže. A do třetice Šumperk kráčí s dobou. Město nově spustilo vlastní podcast na Spotify. Krátké audiosprávy plné aktualit z radnice a praktických informací si tak můžete poslechnout kdykoliv, třeba v autě nebo při kávě. Víc na webu města Šumperka. Užijte si parádní den a zůstaňte s námi v obraze, i když jsme rádio.
0: Víme, o čem se píše. Rádio Hana.

0: před dalšími hity se ještě kouknem na pražskou dopravu. Stojíme na jižní spojce u Kačerova ve směru na Barrandov, Nuselák směr centrum taky pětkem a na příjezdu od Teplic nám policajti měří 70.
1: Taky vás to nezajímá?
2: Rádio Hana.
3: Víme, jak se jezdí tady.
2: Moravu máme projetou křížem krážem a proto od nás vždy slyšíte mnohem přesnější dopravní informace.
4: Pozor, v Olomouci nehoda na Palackého u lékárny.
5: V Přerově kolona na tovární u autobusáku.
4: Lipník, tady je policie u stadionu.
2: Víme, jak se jezdí tady. Tady jsme doma.
4: Tady to známe.
2: Aktuální dopravu pro vás vysíláme.
6: Rádio Hana. Tady jsme doma.

0: kteří nás podporujete, chodíte na naše akce,
1: inzerujete, doporučujete
0: a hlavně nás posloucháte.
1: Vy jste ti nejdůležitější, nejúžasnější a nejlepší posluchači, které máme.
0: Rádio Hana, to je ta nejlepší komunita posluchačů. Děkuji.

0: Rádio Hana.
1: Rádio Hana. Celý film během jednoho songu. Právě teď vracíme vaše vzpomínky na váš milovaný film. Užijte si unikátní verzi svého oblíbeného hitu a prožijte

0: první dobu nevykračuješ, začínáš až na druhou. Počkáš si na ní, jasný?
1: Už jsem ti říkala, že tyhle tance neumím.
0: Tak raz, dva, tři, čtyři, raz, dva, tři, čtyři.

0: pro děti i dospělé a soutěže o hodnotné ceny. Přijďte se přesvědčit, že sport je jenom jeden.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.

0: Více na Facebooku Kultura Přerov.
1: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje.
2: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
3: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
1: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje. Rádio Hana.

0: partneři nejlepších akcí v regionu.
1: A náš éter je vám k dispozici.
0: akce@radiohana.cz.
1: Dejte nám vědět o akcích, které pořádáte.
0: A my na ně pozveme naše posluchače. akce@radiohana.cz. Vaše akce
1: do našeho éteru.
0: Jsme Radio Hana.
1: Hezký večer.

0: před dalšími hity se ještě kouknem na pražskou dopravu. Stojíme na jižní spojce u Kačerova ve směru na Barandov, Nuselák směr centrum taky pětky a na příjezdu od Teplic tam policajti měří 70.
1: Taky vás to nezajímá.
2: Rádio Haná.
3: Víme, jak se jezdí tady.
2: Moravu máme projetou křížem krážem a proto od nás vždy slyšíte mnohem přesnější dopravní informace.
4: Pozor, v Olomouci nehoda na Palackého u lékárny.
3: V Přerově kolona na tovární u autobusáku.
4: Lipník, tady je policie u stadionu.
3: Víme, jak se jezdí tady. Tady jsme doma.
4: Tady to známe.
3: Aktuální dopravu pro vás vysíláme.
2: Rádio Haná. Tady jsme doma.
5: Rádio Haná. Baví nás bavit vás. I v sobotu.

0: Nejlepší hudební výběr.
1: Bylo 22 hodin.
2: Rádio Hana. Tohle je nová domácí muzika.
3: Nová domácí muzika.
0: Rádio Hana.

0: Rádio Haná, kalendárium.
1: Je 20. června a my pro vás máme čerstvý mix narozeninových svíček i motoristické nostalgie. Dnes slaví zpěvák Petr Kolář a s ním i americká legenda Lionel Richie. Svíčky na dortu sfoukává také Fred Flintstone, neboli herec John Goodman, hollywoodská hvězda Nicole Kidman a šéf českého hokeje Alois Hadamčík. Všem posíláme velké gratulace. V kalendáři dnes svítí květa a květuše. Všechny květušky dneska je to vaše, tak si vyproste pořádnou kytici. A teď jedna slza nostalgie. Přesně dnes je to 25 let, kdy se přestala vyrábět legendární Škoda Felicia. Pokud vám ještě stojí v garáži a nezrezivěla, pohlaďte ji po palubovce. Na závěr plavky do pohotovosti. Zítra nám totiž oficiálně začíná léto. Užijte si parádní den. Dnes je sobota 20. června.
0: Rádio Haná, kalendárium. Město nebo vesnička? My jsme vaše jednička. Rádio Haná. Rádio Haná.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Začíná další reklamní rozhovor. Tentokrát se budeme věnovat společnosti, která je už desítky let spojená s Olomoucí, s Moravou, také s českým farmaceutickým průmyslem. Možná jste v posledních dnech zaznamenali zprávu, o které se v hanácké metropoli a v okolí hodně mluví. Po 30 letech mění známá společnost Pharmac svůj název. Proč k tomu dochází? Na telefonu vítáme PR manažerku Pharmacu Bronislavu Paučkovou. Dobrý den.
2: Zdravím vás, dobrý den.
1: Pharmac, značka, kterou známe desítky let, proč ta změna?
2: Tak nový název Czech Gas od globální konkurence okamžitě odliší. Přiznám se, že málo kdo ví, že se jménem Pharmac existuje na světě více než tisíce firem.
1: Nově tedy budete místo Pharmacu vystupovat pod názvem Czech Gas. Co přesně tento název znamená? Jakou myšlenku má vyjadřovat?
2: Ten název v sobě spojuje hned několik pro nás zásadních významů. V první řadě přímo odkazuje na český původ a reprezentaci špičkové kvality české práce, obrazně řečeno onoho českého genu ve světě. No a druhým rozměrem je pro nás kontinuita a rodinná tradice, protože v našem podniku dlouhodobě působí už několik generací.
1: Olomoucký Pharmac se mění na Czech Gas. Jak se naší firmě z hanácké metropole daří prosazovat na světových trzích v konkurenci?
2: Tak my jako výrobci látek pro vznik generických léků se nesnažíme konkurovat asijským nebo jiným producentům v masové levné velkovýrobě, ale naší hlavní devizou je špičková čistota látek, vysoká flexibilita a především nekompromisní kvalita odvedené práce. Stavíme na vysoké úrovni tuzemské vzdělanosti, na profesionalitě našich zaměstnanců a díky tomu v podstatě procházíme náročnými mezinárodními audity a kontrolami.
1: A závěrečná otázka, současně vzniká také Czech Gas Group. Co tato změna může znamenat pro Olomouc a pro okolí?
2: Vlastníme také kosmetickou společnost Medic Progress, která se zaměřuje na doplňky stravy, veterinární produkty a certifikovanou kosmetiku. Nově ale jako skupina chystáme taky vlastní developerské projekty přímo zde v Olomouci. Chceme zahájit výstavbu 110 bytů už letos na podzim. Také provozujeme pro radost a zpestření úspěšně gastroprovoz, včetně kavárny Art Café.
1: Pharmac se od tohoto týdne mění na Czech Gas. Důvody i budoucí plány nám nastínila PR manažerka Pharmacu Bronislava Paučková. Děkujeme.
2: Děkuji za pozvání.
1: Víme, co se děje v našem kraji. Reklamní rozhovor končí a my vysíláme dál.
0: Každý den to nejlepší z Rádia Hana. Posloucháte Rádio Hana.

0: Zprávy Rádia Haná.
1: Jdeme na zprávy. Změny v cestování pro cestující v Uničově. V pondělí příští týden začne rekonstrukce autobusového nádraží. Cestující najdou své spoje na náhradních stanovištích. Rekonstrukce má být hotová v září, píše o tom Report.cz.
0: Místní rádio, místní zprávy.
1: 75 let od založení slaví Přerovské gymnázium Jana Blahoslava a střední pedagogická škola. Celá škola je plná života a nyní vzdělává 900 žáků. Narozeninové oslavy plánuje na středu 24. června, a to v areálu školy. Z Přerova opět jezdí oblíbený víkendový cyklobus, který cyklisty i s kolem vyveze až na Bumbálku v Beskydech. Spoj k cyklový letům jezdí každý víkend až do konce září z přerovského autobusového nádraží vždy v 7:30 ráno.
0: Sport.
1: Letošní velká cena České republiky v Brně přináší historickou změnu. MotoGP se na Masarykově okruhu vůbec poprvé nejede během letních prázdnin, ale už teď, ve třetím červnovém víkendu. Podle Petra Boháče z Autodromu Brno museli organizátoři kvůli dřívějšímu termínu přípravy o měsíc urychlit, ale vše perfektně zvládli. Obrovským lákadlem pro domácí fanoušky je český jezdec Filip Salač. Toho podle pořadatelů obrovský tlak domácího publika nežene do úzkých, ale naopak motivuje k lepším výkonům. Skvělou zprávou navíc je, že Brno má s MotoGP podepsaný 5letý kontrakt, takže prestižní světový šampionát má na Jižní Moravě svou budoucnost jistou. Tolik sport a my jedeme dál. Z redakce přejeme krásný víkend.
0: Počasí.
2: Máme skvělou zprávu pro všechny, kteří vyhlíží nový týden a trošku jiné než tohle horké počasí. Od pondělí dostává vlna veder stopku a vystřídá jí stabilní příjemné léto. V pondělí teploty spadnou na lidských 26 až 30 stupňů Celsia. Po zbytek týdne se usadí kolem 25 stupňů Celsia. Přehánky jenom ojediněle. Víme, jak bude. Víkend tropický, nový týden, potom s teplotami do 30 stupňů.
0: Hudební výběr. Byla půlnoc.

0: Víte, že 53% studentů poslouchá při učení hudbu? O hudbě víme téměř vše. Rádio Haná. Váš nejlepší hudební výběr každý den.
1: Rádio Haná.